0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo 100 titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď já.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě šikape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bez vás, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls, a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. A teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, teď to zase začalo, ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna, teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říkala, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem tak. taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se podle se to zapřehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, já
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede,
0: no. Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelní.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: ano.
0: To, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A jde střejka. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co ho mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
4: Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké. To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No Panenka,
0: Panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak Panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím vás, Karvine. Dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Dobrý
1: den. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pákalo, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Když jedu na plnej plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznám toho debutanta.
8: Devianta,
9: to
8: říkám, no, deviant, no, jak se pozná, se prostě jak? Pozná, na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no, a když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se veser, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale, major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Hero!
8: Kurucová.
9: Schováš, pojďte si dárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly.
8: Pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádný úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten

0: snaživec.
1: Zase mi to tady zaseklo.
0: Akce.
1: Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky.
0: Dobrý den.
1: Nazdar. Nazdar, deviant.
0: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
1: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady říkáš.
0: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
2: Ano.
0: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
1: Ze zadu to beru,
0: půjde tady. Toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné. Je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960. Se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
5: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
4: No.
5: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
4: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
5: no
4: u Marie
5: ježiš,
4: samozřejmě.
5: Jako mě, pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
4: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
5: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
4: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
5: To maloval.
4: Jo, tak.
5: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
4: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme
4: to
5: brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to jdeš tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: No. Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde... kde jsi byl?
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Školní inspekce vytýká ředitelce základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku nevhodné chování a žádají rychlou nápravu. Podání omamné látky do pití může být trestné, návrh koaličních poslanců projedná vláda. Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Dohodu by měli podepsat v pátek. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Ta se k závěrům inspekce nevyjádřila. Podle mluvčí České školní inspekce Anny Brzy Bohaté má vedení školy do 20. června přijmout nápravná opatření.
2: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
0: Vedení Bašky chce kvůli situaci ve škole svolat ke konci školního roku mimořádné zasedání zastupitelstva. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
3: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestní čin skutečně pojmenovat.
0: Návrh dnes projedná vláda. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
4: Se zhotovitelem jsme se dohodli na provizorním chodníku, jelikož průchod chodců přes frekventovaný hlavní výjezd je teďka problematicky při stavbě. Mělo by to přispět k větší bezpečnosti chodců.
0: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na trase Český Těšín Rybí nepřehledněte odstavené nákladní auto, stojí na 54. kilometru. Pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po páté, je pondělí, 15. červnový den roku 2026 a začíná také další už 25. týden roku 2026. U dnešního dobrého rána programu, který bude trvat až do 9. hodiny, vás vítají Tereza Hájková a Petr Souku. My oba přejeme příjemný den a také dobrý poslech.

0: Zpívala nám Lenka Filipová, 5 hodin 10 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. My pro vás krátce před 17:30 budeme mít anketu, a to na téma dovolené. Teď ale souhrn historických událostí spjatých s dnešním datem 15. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli cítit policie? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Losing My Religion, to byla kapela R.E.M. 5:17.
1: Počasí.
0: Podíváme se na aktuální počasí, než se dostaneme k předpovědi, tak pohled do regionu ten říká, že dnes máme ráno většinou polojasné, někde úplně jasné. Co se teplot týče, v Havířově teď naměříte 11,5 stupně, město Albrechtice na Bruntálsku teď udává teplotu 9,5 stupně Celsia. Prognóza pondělí říká, že by mělo být většinou polojasno, případně oblačno, jen výjimečně možnost přehánky. Teploty se v nížinách budou pohybovat do 21 stupňů Celsia, na horách naměříte mezi 11 a 15 stupni.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zamíříte letos v létě někam za vysněným odpočinkem, anebo raději dáte přednost klidu u vás doma? Lidé už balí kufry k moři, nahory, ale mají i další plány na léto. Co všechno jste nám o těch plánech řekli, tak to uslyšíte právě teď v naší rozhlasové anketě.
1: Plánujeme na konci června pojedeme do Rakouska. Do Kaprunu, takže budeme hlavně lanovkama jezdit, podívat se prostě na hory, na jezera.
2: Definitivně plánuji na tábor, tak plánuji potom ještě na dovolenou na Saskou Hartu a jinak jenom brigádu na srpen.
3: Nikam nepojedeme, protože jsme postavili dům a máme práci kolem domu.
4: Jedu s rodinou do Chorvatska na začátku července, na Krk.
5: Jdu na operaci v červenci, právě 20. s kolenem, takže plány jsou dost takové, jestli skončím někde ne v rehabilitačním ústavu, ale snad to dobře dopadne právě s tím kolenem.
6: No, budu ve Španělsku na brigádě. Ano, budeme na stavbě.
7: Já ještě nemám úplně promyšleno, ale to bude Morávka, takže Morávka, Beskydy, Ostravice, tak nad tím přemýšlíme.
8: Letos třeba jedeme, to chceme na Slovensko teďkom. Do Nízkých Tater?
9: Ne, budu doma. Je mě 76 let, tak jsem rád doma.
10: Já budu pracovat, aby jsem se našetřila na výšku. Pracuji v bistru a jako servírka v restauraci.
11: Cestujeme, teď jsme tady v Ostravě, přijeli jsme z Prahy. Pojedeme v červenci ještě do Jihlavy.
12: K babičce na zahradu a na dovolenou, kde budeme jenom jíst a spát.
13: Plány si nedělám, ale se budu opalovat, chodit a na kole jezdit, nebo tak.
14: Pojedeme k moři. A určitě tady po Česku, protože mám víc té dovolené, takže i po Česku budeme jako tak cestovat po památkách.
15: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatku za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou taky jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá do 22. června. Havířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace tak chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi. Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou jednat o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Opavě dnes začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 36 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert začíná dnes v 18 hodin. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Krátký zpravodajský souhrn ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídla Tereza Hájková. Teď prostor pro Věru Špinarovou. Pěkné ráno.

Miroš Birka a Marika Gombitová právě teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Pokud nás budete poslouchat odpoledne po 16. hodině, tak se dočkáte humoriády, ostatně jako každý jiný den. Dnešním speciálním hostem tohoto pořadu bude imitátor, bavič, moderátor i herec Petr Jablonský, který bude humor uvádět společně s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Vy, kteří posloucháte pravidelně, tak víte, že částečně můžete i vy obsah naší humoriády ovlivnit, a to tím, že budete telefonicky anebo SMS-kově hlasovat. Začínáme 4 minuty po 16. hodině. Buďte u toho.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se zaměřit právě na pondělní aktuální ranní situaci.
2: A tak máme většinou polojasnou oblohu a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 8 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách jsou mezi 2 až 4 stupni Celsia. No a fouká mírný jihozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 15. června. Jak bude?
2: Dnes očekáváme polojasno nebo oblačno, výjimečně se objeví také přehánky s větší pravděpodobností na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr povane mírný západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, k večeru potom bude slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: V noci bude málo oblačnosti, většinou polojasno nebo jasno. A teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia. Při slabém větru i kolem 6 stupňů, zejména v údolích. A teploty na horách pak budou mezi 7 až 3 stupni a vítr povane slabý, místy mírnýho západní až západní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne v ranních dopoledních hodinách čekáme slunečno, jasno nebo polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat od západu, ale srážky dorazí až během noci na středu, takže úterý očekáváme bez srážek. Teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane mírnýho západní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.

0: 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený, přesný čas 5 hodin 51 minut. Od června pro vás každé pondělí vysíláme nový pořad, jmenuje se Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Připomenu, že pořad Osobnosti Česka si můžete v našem

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravský krajský soud dnes začne projednávat kauzu dotačního podvodu vedení křesťanské televize Noé. Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní tři Češi. Život Čapí rodiny na komíně moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí můžete sledovat živě na internetu. Bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ředitel křesťanské televize Noé spolu se svým zástupcem dnes stanou před trestním senátem Ostravského krajského soudu. Evropský žalobce je viní z dotačního podvodu ve výši téměř 3 milionů korun. Kauza se týká provozování dětské skupiny, kdy měli podle obžaloby uvádět nepravdivé údaje a neoprávněně získat finanční podporu. Oba obžalovaní se k činu doznali, uhradili škodu a uzavřeli dohodu o vině a trestu. Ředitel TV Noé a katolický kněz Leoš Hryška provinění uznává s tím, že nejednali úmyslně.
5: Já to s pokorou beru, prostě dělali jsme chybu. A to byly evropské dotace, tak prostě tam na to jsou přísné sankce. Takže jsme se dostali do takových problémů. No. Ale tak jako říká, zaplatili jsme všechno, dokonce penále, všechno, protože my jsme neměli ani ty peníze, se musíme popůjčovat. Zaplatili, ta kauza jako je, že jsme nesprávně vyúčtovali ty dotační peníze.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli tři Češi, jeden další se stále pohřešuje. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další čtyři Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí anebo ministerstvo spravedlnosti. Čapí hnízdo na komíně moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí nově snímá kamera. Radnice ji nechala nainstalovat na budově gymnázia Františka Palackého a záběry běží živě na internetu. Letos tam vyrůstají tři čerstvě vylíhlá čapí mláďata. Co dalšího kolem hnízda vznikne, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO.
6: Záměrem bude, aby studenti třeba dvakrát týdně popisovali, co se v hnízdě děje, aby třeba udělali anketu o jménech těch rodičů čapích nebo i dětí. Jo, to všechno může v budoucnu tady v rámci spolupráce s gymnáziem a ochranáři přírody vzniknout.
1: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, výjimečně se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 a 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Opavska. V Bolaticích v ulici Hlučínská havarovalo osobní auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tereza Hájková, Petr Soukup se starají o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám 4 minuty po 6. Příjemný den. Určitě krásný, čeká na všechny nositele jména Vít, mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které pochází z latiny a dá se vyložit jako veselý anebo radostný. Tak všem Vítkům přejeme, ať si ten dnešek maximálně užijí. A ta další nahrávka Petra Nováka, ta je směřována právě jim.

0: Hudba z filmu teď zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava, to byla Olivia Newton-John a John Travolta. 6 hodin 10 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava, který vám už za chvíli nabídne rozcvičku, ale také povím, čemu se budeme věnovat krátce před 6:30. V Bašce na Frýdecko-Místecku kulminuje spor obce a části rodičů kvůli ředitelce základní školy. Česká školní inspekce vydala zprávu, podle které klima ve škole negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Vedení obce dosud ředitelku hájilo, teď ale chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. K tématu řekneme mnohem více za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Ruce před hrudníkem drží židli. Lokty mírně pokrčené. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Ruce stále před hrudí. Opakujeme levou nohou. Celý cvik provádíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: Olympik a Český rozhlas Ostrava, je přesně 7:15.
1: Počasí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava probereme aktuální počasí. Ráno je celkem příjemné, většinou polojasné, anebo úplně jasné. Co se teplot na severu Moravy a ve Slezsku týče, tak například v Ostravě teď teplota 11,5 stupně Celsia, pokud zamíříme na Bruntálsko, tak na Slezské hartě teď teplota 9,5 stupně. Prognóza na pondělí říká, že den bude příjemný, většinou polojasný, místy oblačný, jen výjimečně může přijít drobná přeháňka. Teploty v nížinách až 21 stupňů, na horách pak naměříte mezi 11 a 15.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Eva Farná 6 hodin 20 minut. Začalo to v lednu fackou žákovi. Teď chování ředitelky základní školy v Bašce na Frýdecku Místecku označila za nevhodné a neadekvátní Česká školní inspekce. Proto někteří rodiče žáků, kteří proti ředitelce od začátku roku protestují, žádají po obci její odvolání. Kroky vedení školy šetří také inspektorát práce a protestní plakáty vylepené po obci zase policie.
1: Dívka musí před celou třídou prohlásit, že má menstruaci, aby byla puštěná na WC. Děti jsou za trest stavěny do kouta. Paní ředitelka nechává děti dělat za trest kliky a dřepy. A takových případů je prostě spousta.
2: Matka žákyně 8. třídy Jindra Jirátová odmítá, že by lednová facka žákovi od ředitelky základní školy v Bašce byla ojedinělým incidentem. Špatné klima ve škole konstatují i závěry z jarního šetření České školní inspekce.
3: Zpráva zároveň uvádí, že tyto skutečnosti se v průběhu sledované výuky projevily na kvalitě poskytovaného vzdělávání. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
2: Říká mluvčí inspekce Anna Brzy Bohatá. Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně odpověděla, že doporučení promítne do fungování školy. Na jednání zastupitelstva požadovalo několik desítek rodičů žáků po starostově nápravu.
4: Tady škola fungovala, ale prostě hoši, za vás to tady nefunguje, ta škola.
2: Rada obce v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem situaci s ředitelkou probrala, ale sankce jí neuložila. Starosta Břežek přitom ví, že víc než 10 zaměstnanců školy už podalo nebo brzy podá výpověď.
5: Samozřejmě jakási obava tady je, ale zároveň chci prohlásit, že jsem optimista a věřím, že to bude dobrý škola.
2: Abyste říkal, že za obec, že stojíte na straně paní ředitelky, to platí dál?
5: Já bych si ještě vyhradil s dovolením v klidu přečíst tu inspekční zprávu a pak budeme dělat nějaké závěry.
2: Školní inspekce dala ředitelce čas do 20. června. Pak obec svolá kvůli škole mimořádné zastupitelstvo. Někteří rodiče žádají odvolání ředitelky a pokud neuspějí u obce, obrátí se na ústředí inspekce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

Poslouchali jsme Boniem, do studia už dorazila Tereza Hájková, znamená to jediné, řekne vám, co je nového. Krátké zprávy už za pár okamžiků.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3 % podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Totiž jeho rezort chce držet růst mezd v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Konkrétnější čísla ale před jednáním s odbory zatím neuvedl. Bruntál dnes začíná s opravou ulice Na Svahu. Město tam upraví vozovku, chodníky i most. Cesta bude po dobu stavby zavřená. Ke svým nemovitostem se místní dostanou autem jen v omezeném režimu, a to mezi 16:00 odpoledne a 18:00 ráno. Práce potrvají do 22. září. V Hanušovicích na Šumpersku zemřel při odstraňování spadlého stromu na trati drážní hasič. Na síti X to oznámil ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru museli hasiči o víkendu zasahovat častěji než obvykle. Nejvíce zásahů měli na Olomoucku. V Lucemburku dnes začnou první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. Dosud stavbaři pracovali v podzemí, teď začíná být stavba nového pavilonu pro tučňáky v Zoo Ostrava viditelná i nad povrchem. Otevření zahrada plánuje na začátek roku 2028. Zoologové chtějí v pavilonu chovat tučňáky brýlové, což je kriticky ohrožený druh původem z Jižní Afriky. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Boleticích na Opavsku. V ulici Hlučínská havarovalo osobní auto. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes po deváté vám budeme ukazovat krásy a zajímavosti našeho moravskoslezského regionu. Hovořím samozřejmě o magazínu Křížem krajem. Svět pro kluky, tak to je koutek v Muzeu kočárku a panenek v městě Albrechticích, který zakladatel a sběratel Zdeněk Břicháček zařídil tak trochu mimo děk. Pokud se malé či velké návštěvníce vnoří mezi modely kočárku, tak právě jejich pánský doprovod může zakotvit u kolejového pokladu. Ten zaujal i redaktorku Petru Štrimplovou a poví nám o něm mnohem více. Dnes 10 minut po deváté.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se zaměřit právě na pondělní aktuální ranní situaci.
2: Tak máme většinou polojasnou oblohu a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 8 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách jsou mezi 2 až 4 stupni Celsia. No a fouká mírný jihozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 15. června. Jak bude?
2: Dnes očekáváme polojasno nebo oblačno, výjimečně se objeví také přehánky s větší pravděpodobností na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr povane mírný západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, k večeru potom bude slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: V noci bude málo oblačnosti, většinou polojasno nebo jasno a teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia při slabém větru i kolem 6 stupňů, zejména v údolích. Teploty na horách pak budou mezi 7 až 3 stupni a vítr povane slabý, místy mírnýho západní až západní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne v ranních dopoledních hodinách čekáme slunečno, jasno nebo polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat od západu, ale srážky dorazí až během noci na středu, takže úterý očekáváme bez srážek. Teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane mírnýho západní až západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a v loni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Čas před sedmou je tradičně ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava věnován pozvánkám. Ten první tip nás zavádí na komentovanou prohlídku nové výstavy v Národním památkovém ústavu Ostrava. Zájemcům přiblíží nálezy z archeologického výzkumu ve dvoře Opavské městské spořitelny. Začíná v 17 hodin, a to na ulici Odboje v ostravském sídle památkářů. Pohodovou atmosféru slibuje akce v komunitním centru Stará škola ve Štramberku. Na programu dnes bude od 18 hodin letní poezie se zpěvy aneb táboráku Plápolej. Začíná se v 18 hodin. A ještě zamíříme do Opavy, a to na mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec. Zahajovací koncert rozezní sál minorického kláštera v Opavě od 18 hodin. Vystoupí na něm světová violistka Sarah Kim v doprovodu Radima Pančochy.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Začíná výluka na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem. Dětské centrum Pluto v Havířově rozšíří sociální služby. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí. Obávají se politického vlivu. Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou taky jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá do 22. června.
3: Úsek teď obsluhují autobusy a jezdí podle jízdního řádu vlaků. Autobusy zajíždí na všechny autobusové zastávky poblíž vlakových stanic. Omezení se dotýká i cyklistů. Po celou dobu výluky nebudou náhradní vozidla přepravovat jízdní kola. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Havířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace tak chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi, a třeba i zabránit tomu, aby dítě muselo skončit v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, říká ředitelka centra Pluto Zuzana Klimšová.
4: My teďka v současné chvíli poskytujeme teda zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pak máme takovou návaznou službu. Poskytujeme sociální službu odborné sociální poradenství. To odborné sociální poradenství se od 36. už poskytovat nebude a překlopíme ho do těch nových sociálních služeb.
0: Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově více sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, výjimečně se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu osobního auta stále hlásíte z Bolatic na Opavsku z ulice Hlučínská. Místo je s opatrností průjezdné. Pokud víte o dalších komplikacích na cestách v našem regionu, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Díl dobré muziky a také díl těch nejaktuálnějších informací nejen z regionu. To je vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vy posloucháte pravidelné Dobré ráno. Tím dnešním programem mezi 5. a 9. vás provázejí Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a pro nejbližší 3 minuty nabízíme Leonu Machálkovou.

0: Hudební příspěvek Karla Zicha do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin 11 minut. Jen pár minut od Bohumína funguje systém, o kterém se v Česku vášnivě diskutuje. My jsme vyrazili zjistit, jak v Polsku 8 měsíců po zavedení funguje zálohování PET lahví a plechovek. Reportáž z místa nabídneme krátce před 7:30. Teď totiž s Arturem Kubicou vyrážíme na zahrady.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte pocit, že prší málo, že je sucho, když nebudete zalévat zahrádku, tak to dopadne špatně, to všichni vědí. I zelenina potřebuje pravidelnou péči, zejména v období bez srážek. V době tvorby plodů je to velmi důležité. Stejně myslete na optimální hnojení a boj proti chorobám a škůdcům. Upravená zahrádka je základem dobrého pocitu správného zahrádkáře a objevil jsem několik červnových nápadů. To, kdybyste nevěděli, co teď na zahrádce dělat. Takže čistíme záhony po sklizni rané zeleniny a brambor, připravujeme další výsevy salátu a řetkvičky, vysazujeme košťáloviny, fazolky, fenikl a červenou řepu a pravidelně zaléváme teplomilnou zeleninu a v době sucha celou plochu. Vysazujeme rajčata a odstraňujeme boční výhonky. Posečenou trávu můžete vysypávat pod rajčata. Sestřihávejte průběžně bylinky a sklízíme také nať ke zpracování nebo k sušení těch bylinek. Vyseváme rostliny pro zelené hnojení a komu to ještě nestačilo, ten výčet povinností na zahrádce teď, tak se může pustit do odstraňování plevele a když ho necháte vyluhovat ve vodě, tak se ten zcezený výluh potom dá nalévat na zahrádce jako hnojivo. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubic.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes po ránu je v našem regionu většinou oblačno, co se teplot týče, tak například v Novém Jičíně teď naměříte 12 stupňů Celsia, o stupeň nižší teplota je teď v městě Albrechticích na Bruntálsku. Co se týká předpovědi na dnešek, na pondělí s datem 15. června, tak meteorologové očekávají den většinou polojasný až oblačný. Výjimečně může přijít možnost přehánky. Teploty ty nejvyšší v nížinách až je 21 stupňů, na horách pak naměříte od 11 do 15.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme Vanastovy věci, jsme Český rozhlas Ostrava, je 7 hodin 22 minut. Polští zákazníci se na nový systém zálohování pedlahví a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to i v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které hájí třídění, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty už běžnou součástí nákupů. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zdoličána kaucia.
1: Je aha, napisána vy tady, máte, tady je přímo ta kauce napsána.
2: Je to je zdoličáne do ceny napoju.
1: Už rozumím. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík pedlahví. Tady je opravdu označené, že to jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Tak, takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Ne. Třeba tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze. No.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Codzień mieszkamy w Holandii, to jest normalne, bo my mamy je wszędzie w sklepach.
1: Kaša je na nákupech s manželem z Holandska, kde žijí a teď jsou na návštěvě u polských rodičů. Systém vratných obalů dobře zná a vyhovuje jí.
4: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, nie?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
4: Musí kierovnička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty, zálohování pedlahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
1: Odmítavý postoj k zálohování pedlahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Cestování vlakem z Frýdlantu nad Ostravicí tento týden zkomplikuje výluka vlaků. Zítra nepojedou vlaky mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm. Ve středu pak na to naváže výluka z Frýdlantu do Ostravice. Omezení potrvá až do pátku. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera zemřeli nejméně 3 Češi, 4 pak lékaři převezli do nemocnice. Co nehodu způsobilo, chorvačtí vyšetřovatelé stále zjišťují. Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. V Opavě dnes začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 630 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert začíná dnes v 18 hodin. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Orlové na Masarykově třídě se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: O krátké zprávy se postarala Tereza Hájková. Teď přichází Michal Tučný. Tenhle...

0: nohami na stole nám teď zaspíval Petr Nať 7 hodin 40 minut. Zamíříte letos v létě někam za vysněným odpočinkem anebo raději dáte přednost klidu u vás doma, třeba na zahradě? Lidé zbalí kufry k moři, na hory, ale jsou i jiné plány na léto. Co všechno jste nám o nich prozradili, to uslyšíte v naší rozhlasové anketě.
1: Plánujeme na konci června pojedeme do Rakouska. Do Kaprunu, takže budeme hlavně lanovkama jezdit, podívat se prostě na hory, na jezera.
2: Definitivně plánuji jet na tábor, také plánuji potom ještě na dovolenou na Saskou Hartu a jinak jenom brigádu na srpen.
3: Nikam nepojedeme, protože jsme postavili dům a máme práci kolem domu.
4: Jedu s rodinou do Chorvatska na začátku července, na Krk.
5: Jdu na operaci v červenci, právě 20. s kolenem, takže plány jsou dost takové, jestli skončím někde ne v rehabilitačním ústavu, ale snad to dobře dopadne právě s tím kolenem.
6: No, budu ve Španělsku na brigádě. Ano, budeme na stavbě.
7: Já ještě nemám úplně promyšleno, ale to bude Morávka, takže Morávka, Beskydy, Ostravice, tak na tím přemýšlíme.
8: Letos třeba jedeme, to chceme na Slovensko teďkom. Do Nízkých Tater.
9: Ne, budu doma. Je mě 76 let, tak jsem rád doma.
10: Já budu pracovat, aby jsem se našetřila na výšku. Pracuji v bistru a jako servírka v restauraci.
11: Cestujeme, teď jsme tady v Ostravě, přijeli jsme z Prahy. Pojedeme v červenci ještě do Jihlavy.
12: K babičce na zahradu a na dovolenou, kde budeme jenom jíst a spát.
13: Plány si nedělám, ale se budu opalovat, chodit a na kole jezdit nebo tak.
14: Pojedeme k moři. A určitě tady po Česku, protože mám více dovolené, takže i po Česku budeme jako tak cestovat po památkách.
15: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7:45 nabídneme informace o počasí na lince meteoroložka Marie Gofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to teď s počasím vypadá.
2: Tak aktuálně je na obloze většinově poměrně dost oblačností. Přehánky se zatím vyskytují mimo naše území. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 10 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Je tady pondělí 15. červnový den, jak bude?
2: Dnes očekáváme převážně zvětšenou oblačnost, výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia a na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, západní mezi 3 až 7 metry za sekundu s tím, že večer bude slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde v noci a zítra?
2: V noci bude oblačnosti málo, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia, při slabém větru kolem 6 stupňů Celsia, vítr bude foukat většinou slabý, mezi 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme ráno a dopoledne slunečno, později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Ještě připojíme aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je 1012 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje většinou kolem 70%.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Opalávě teď zpíval Roman Horký a hrála skupina Kamelot 7:54. Jestli aktuálně řešíte, jak ušetřit za energie, mohla by vás zaujmout akce v Třinecké knihovně. Od odpoledne, od 15 hodin se tam koná seminář s názvem Jak na energetické úspory. Přednášet bude publicista Daniel Tichý, vstup je zdarma. Frýdecko-Místecké kino Vlast promítne od 8 večer dokumentární film o příchodu Čechů do rumunského Banátu a o jejich současném životě. Projekce se zúčastní i režisérka snímku Jiřina Šimková. A ještě jedna pozvánka, Ostravský dům kultury Poklad zve na divadelní představení Jaroslava Duška 4 dohody. Začíná se v 19 hodin, představení promlouvá na téma vzdělávací systém, výchova dětí, partnerské vztahy anebo třeba vnímání vlastního ega.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Kvalitní matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Městská policie v Ostravě nově používá drony s termovizí. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Bude polojasno až oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
3: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky v okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
1: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Dva drony s videokamerou a termovizí nově používají strážníci městské policie Ostrava. Poslouží jim k monitorování celých oblastí anebo k pátrání například po ztracených seniorech nebo dětech. Jako alternativu ke střelným zbraním strážníci taky nakoupili tasery. Město Ostrava podle primátora Jana Dohnala z ODS nákup nového vybavení podpořilo částkou 1 600 000 korun.
4: Umí být využity pro monitoring třeba zahrad. Nějaký průzkum lokality může zabrat hodně času tím dronem opravdu. Proletí tu lokalitu podstatně rychleji. Samozřejmě tasery do městského prostředí se hodí, protože ty střelné zbraně jako v ulicích plných lidí, ten taser z tohohle pohledu je určitě jakoby bezpečnější. Takže jsem rád, že jsme se vydali touhle cestou.
1: Přestavba křižovatky v Zašově na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
5: Se zhotovitelem jsme se dohodli na provizorním chodníku, jelikož průchod chodců přes frekventovaný hlavní výjezd je teďka problematicky při stavbě. Mělo by to přispět k větší bezpečnosti chodců.
1: V Lucemburku dnes začnou první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. Česko bude na jednání zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů, na horách mezi 11 a 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Orlové na Karvinsku. Na Masarykově třídě se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava pondělní s datem 15. června. O vysílání se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. Buďte s námi a mějte samozřejmě příjemný den. Co nabídneme v té nejbližší půlhodině? Budeme se zabývat aktuální situací na základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku, ale ještě předtím tady bude rubrika, kterou připravuje Martin Písařík, jmenuje se Co v učebnicích nebylo. A dnes se průvodce tímto okénkem zaměří na vzácné alergie. Už za chvíli.

0: V Bašce na Frýdecko-Místecku kulminuje spor obce a části rodičů kvůli ředitelce základní školy. Česká školní inspekce vydala zprávu, podle které klima ve škole negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Vedení obce dosud ředitelku zahájilo, teď chce ale svolat mimořádné zastupitelstvo. Podrobněji k tématu krátce před 7:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes sice nezmrzneme, ale na koupání to také nebude. Pojďme se nejprve podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou máme na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. Zaměříme se také na aktuální teploty, které hlásí meteostanice rozmístěné v regionu. V Karviné v tuto chvíli 14 stupňů Celsia. V Opavě je teplota o 1 stupeň nižší. No a prognóza od meteorologů na dnešek říkají, že bude polojasno až oblačno. Výjimečně může přijít lehká přeháňka. Teploty v nížinách do 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza a Český rozhlas Ostrava 8 hodin 21 minut. Míříme na Frýdecko Místecko. Začalo to v lednu fackou Žákovi. Teď chování ředitelky základní školy v Bašce označila za nevhodné a neadekvátní Česká školní inspekce. Proto někteří rodiče žáků, kteří proti ředitelce od začátku roku protestují, žádají po obci její odvolání. Kroky vedení školy šetří i inspektorát práce a protestní plakáty vylepené po obci za své policie.
1: Dívka musí před celou třídou prohlásit, že má menstruaci, aby byla puštěná na WC. Děti jsou za trest stavěny do kouta. Paní ředitelka nechává děti dělat za trest kliky a dřepy. A takových případů je prostě spousta.
2: Matka žákyně 8. třídy Jindra Jirátová odmítá, že by lednová facka žákovi od ředitelky základní školy v Bašce byla ojedinělým incidentem. Špatné klima ve škole konstatují i závěry z jarního šetření České školní inspekce.
3: Zpráva zároveň uvádí, že tyto skutečnosti se v průběhu sledované výuky projevily na kvalitě poskytovaného vzdělávání. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
2: Říká mluvčí inspekce Anna Brzy Bohatá. Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně odpověděla, že doporučení promítne do fungování školy. Na jednání zastupitelstva požadovalo několik desítek rodičů žáků po starostově nápravu.
4: Tady škola fungovala, ale prostě hoši. Za vás to tady nefunguje, ta škola.
2: Rada obce v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem situaci s ředitelkou probrala, ale sankce jí neuložila. Starosta Břežek přitom ví, že víc než 10 zaměstnanců školy už podalo nebo brzy podá výpověď.
5: Samozřejmě jakási obava tady je, ale zároveň chci prohlásit, že jsem optimista a věřím, že to bude dobrý v škole.
2: Abyste říkal, že za obec, že stojíte na straně paní ředitelky, to platí dál?
5: Já bych si ještě vyhradil s dovolením v klidu přečíst inspekční zprávu a pak budeme dělat nějaké závěry.
2: Školní inspekce dala ředitelce čas do 20. června. Pak obec svolá kvůli škole mimořádné zastupitelstvo. Někteří rodiče žádají odvolání ředitelky a pokud neuspějí u obce, obrátí se na ústředí inspekce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Pojďme ke krátkým zprávám, nabídne je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se dnes bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz z rozpočtu by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat. Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou taky jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá do 22. června. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů Celsia. Havířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace tak chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná právě dnes. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval taky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Havířova. V ulici Kosmonautů se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ostravská městská policie disponuje novým vybavením. Jakým? Řekneme za pár minut. Teď totiž bude zpívat Jaromír Nohavica. Pěkné ráno.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný

0: Zpívala nám Evona Přenosilová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 38 minut. Dva drony s termovizí můžou nově využívat ostravští strážníci, pomůžou jim třeba rychleji vypátrat ztraceného člověka a není to jediná novinka, kterou městští policisté pořídili. Více už nám řekne mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžete nám přiblížit, v čem konkrétně tady vašim strážníkům pomůžou ty drony?
1: Drony plánuje městská policie Ostrava využít především v pátracích akcích po pohřešovaných osobách, tedy především dětech nebo seniorech, zvláště v situacích, kdy se pátrá v zimním počasí nebo v terénu s hůře přístupnými místy, kde rozhoduje každá minuta. Drony budou vybaveny termovizí a nočním režimem, což umožní jejich nasazení také v noci nebo při mlze, tedy přesně v těch chvílích, kdy jsou pátrací akce nejnáročnější. Kromě toho je plánuje městská policie využít i při větších veřejných akcích, kde mohou pomoci včas rozpoznat možná bezpečnostní rizika a zajistit tak efektivnější koordinaci hlídek. Dalším možným využitím jsou pak mimořádné události jako nedávné povodně. No a plánujeme je využít také při preventivních akcích, jako je monitorování nezvyklého pohybu v zahrádkářských nebo chatových oblastech.
0: Předpokládám, že teď s příchodem léta hezkého počasí se právě na zahrádkářské a chatové oblasti více zaměříte.
1: Ano, máte pravdu. Lidé na zahradách tráví více času, ale často podcení základní bezpečnostní opatření, nechávají venku grily, sekačky, nářadí, zahradní nábytek a to bohužel přitahuje pozornost nenechavců. Proto se v těchto měsících městská policie soustředí na zvýšení pochůzkové činnosti právě v zahrádkářských a chatových oblastech. Strážníci se zaměřují na pohyb podezřelých osob a zároveň občanům připomínají, aby své věci nenechávali na zahradě nezajištěné a bez dozoru. Chatky a garáže uzamykali a nezapomínali ani na svá vozidla. Ta by měla být vždy uzamčená a to i když jsou zaparkována na soukromém pozemku. No a v případě, že zaregistrují cokoliv podezřelého, aby občané neváhali kontaktovat tísňovou linku 156 nebo 158.
0: Zpátky do městských ulic, jak v nich poslouží nové tasery, kterými jste také vybaveni?
1: Tasery představují důležitý nástroj při zvládání mimořádných krizových situací právě v městském prostředí. Konkrétně jde o to, že strážníkům umožní účinně zakročit proti ozbrojenému útočníkovi bez rizika, které by představovalo použití střelné zbraně, zejména v husté zástavbě nebo v dopravních prostředcích pro ty nezúčastněné osoby.
0: Ostravská městská policie disponuje novým vybavením, my jsme o tom teď hovořili s mluvčí městské policie Ostrava Helenou Badurovou. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: trochu reggae teď nabídla kapela UB40. Máme 8 hodin 44 minut.
1: Počasí.
0: Mrkneme na počasí a zaměříme se na horské oblasti, nejdříve Jeseníky a hora Pradět. V tuto chvíli je tam chladno, pouhé 3 stupně Celsia, oblačno. V Beskydech na vrcholu Lysé hory je teplota o něco málo vyšší, teď tam měříte 5,5 stupně Celsia. Prognóza na dnešek, na pondělí zatem 15. června, hovoří o tom, že den bude většinou polojasný až oblačný. Výjimečně může přijít slabá přehánka. Teploty v nížinách od 17 do 21 stupňů, na horách v těch vyšších oblastech pak naměříte do 15 stupňů Celsia.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Skupina Katapult a někdy příště. Teď 8 hodin 50 minut. Já mám pro vás pozvánku na koncert a to sem k nám do rozhlasového studia S1, které 23. června od 7:30 večer opět ožije. Přijede totiž Vojta Šňupárek a to se svým programem, ze kterého teď vybíráme jednu písničku, jmenuje se V krajině. My vám ji nabídneme jako takovou zvukovou pozvánku a nezapomeňte, že můžete být u toho živého vystoupení 23. června od 7:30 tady u nás v našem rozhlasovém studiu S1. Případně si ten koncert samozřejmě můžete naladit na našich rozhlasových frekvencích. Vojta Šňupárek.

0: jsme, přátelé, na konci dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Stihneme ještě dvě písně od Jaroslava Uhlíře, také kapely Starship, a pak už vás dobrým dopolednem začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji den plný pohody.
1: Zasmějte se s námi! A to maminka kárá svou dospělou dcerku a říká jí: teda Boženko, ty mě

0: úplně překvapuješ. Znáš toho chlapa 10 minut a už se s ním vášnivě líbáš. Jak mi to vysvětlíš? A ta dcerka povídá, ale maminko, no tak mi teda poraď. O čem si tak mám asi s cizím chlapem povídat? A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský krajský soud projedná kauzu dotačního podvodu vedení křesťanské televize Noé. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. V Opavě začíná hudební soutěž Beethovenův Hradec. Bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ředitel křesťanské televize Noé spolu se svým zástupcem dnes stanou před trestním senátem Ostravského krajského soudu. Evropský žalobce je viní z dotačního podvodu ve výši téměř 3 milionů korun. Kauza se týká provozování dětské skupiny, kdy měli podle obžaloby uvádět nepravdivé údaje a neoprávněně získat finanční podporu. Oba obžalovaní se k činu doznali, uhradili škodu a uzavřeli dohodu o vině a trestu. Ředitel TV Noé a katolický kněz Leoš Hryška provinění uznává s tím, že nejednali úmyslně.
2: Já to s pokorou beru, prostě dělali jsme chybu. A to byly evropské dotace, tak prostě tam na to jsou přísné sankce. Takže jsme se dostali do takových problémů. No. Ale tak jako říká, zaplatili jsme všechno, dokonce penále, všechno, protože jsme neměli ani ty peníze, jsme se popůjčovat. Zaplatili, ta kauza jako je, že jsme nesprávně vyúčtovali ty dotační peníze.
0: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
3: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
0: Návrh dnes projedná vláda. V Opavě dnes začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 36 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert začíná dnes v 18 hodin, říká jedna z organizátorek Stanislava Lohinová.
4: První dvě kola soutěže proběhnou v sále minorického kláštera v Opavě. Finálové kolo se uskuteční v pátek 19. června od 17.30 v ostravském kině Vesmír. Finalisté zde vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Maroše Potokára.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Ostravě Výškovicích v ulici Proskovická havarovala dvě osobní auta a teď tam zasahuje policie. A nehodu dvou osobních aut hlásíte taky z Havířova z ulice Kosmonautů. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A takové byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava v 9 hodin s Terezou Hájkovou. Teď 4,5 minuty po 9. hodině Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Kam nás vezme Petra Štrimblová tentokrát, tak to vám prozradím hned po písničce. Jsou tady hory a opět a Radeček, tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Koleje trochu skřípou a občas je nutné poupravit soupravu na trati. Přesto ale kolejový model v dnes už historickém kabátě funguje. Najdete ho jako jeden z exponátů v muzeu Zdeňka Břicháčka, které si založil pro svou sbírku kočárků a panenek. Z vláčky tak zabaví i kluky. Návštěvu vám zprostředkujeme v magazínu Křížem krajem. Za malou chvíli.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná tradiční rozhlasové křížem krajem. Budeme se toulat po Severní Moravě a Slezsku. Je pondělí 15.6. a dnes nás na výlet vezme Petra Štrimplová. Svět pro kluky, to je koutek v muzeu kočárků a panenek v městě Albrechticích, který zakladatel a sběratel Zdeněk Břicháček zařídil tak trochu mimo děk. Pokud se ale malé i velké návštěvnice vnoří mezi modely kočárků, jejich pánský doprovod může zakotvit u kolejového pokladu.
2: Tak zmačkněte čudlík, pane Břicháčku. První do zásuvky.
3: On dlouho nejezdil.
2: Dlouho nejezdil. A o čem my mluvíme? My mluvíme o modelové železnici.
3: My mluvíme tady o té trojkolejné železnici Merkur. Je to tamhle ta lokomotiva, vagónky poštovní, procestující vagón, jeřáb kolejový, tamhle je originál prazdroj, vagón na pivo.
2: Ano.
3: A mašinka má v uhláku uhlí.
2: No proč vlastně my to máme před sebou? My jsme ve vašem muzeu kočárku panenek a je to vlastně hračka dětská, takže máte to tady na speciálním to je, stole.
3: To je pro kluky, protože když sem přijdou rodiče...
2: Vy jste hodný, jste mysleli na...
3: Většinou kluci o ty kočárky nemají
2: chlapce.
3: Zájem.
2: Ano, ano. Tak vy je tady tak uklidíte do koutku, tak oni si to
3: pustím,
2: mohou pustit?
3: Pustím vláček, můžou, někteří můžou, když jsou takový mírnější, protože někteří ty by to nejradši odnesli sebou.
2: No a tak dejme to do chodu.
3: Dáme, já musím postrčit, protože říkám, dlouho teď nejezdil a oni ty koleje trošku izoxidují a že je to napájeno z těch kolejí.
2: Jo. Takže ručně my vracíme soupravu do výchozího bodu na nádraží. Pan Zdeněk Břicháček otočil knoflíkem a zase jsme skončili před tím tunelem. Mám, jo, dovolím si, ať nevykolejím. Ještě strkám. Opatrně. A tam už nedošáhnu a už to táhne sám, teď už projel tunelem.
3: Já to musím občas ty koleje kontoxem
2: promazat,
3: ano. A vidím, že je i mírně vykolejený prazdroj.
2: Krásně nám to rachotí, ale před prazdrojem je uhlák, že?
3: Před prazdrojem
2: tender.
3: Je uhlák, ano.
2: Tak. No a tak to jste měl v jakém období svého života? Jak je to starý?
3: Ten jsem dostal model. V roce 1969 k Ježíšku.
2: To vám bylo?
3: 13 roků.
2: Já uznale pokyvuju, že od 69. je to vlastně v provozu schopném stavu, co Ježíšek nadělil, tak dneska pořád ještě dělá radost. No a my to popíšeme, protože uvnitř vlastně té železnice taky ještě jiný model.
3: Ještě je jiná železnice, ale ta bohužel není funkční a jsou tu i různé vláčky, které třeba na ten rozchod nepatří, ale vezl to tady jeden človíček do sběrného dvora, tak se tu zastavil a naše muzeum je rádo.
2: Obohatil
3: naše muzeum a neskončilo to někde.
2: To krásně vyplnilo vlastně ten areál mezi těmi kolejemi.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.
1: No a už po písničce se ke koleji do města Albrechtic ještě vrátíme a to taky s místostarostou města Albrechtic Martinem Špalkem.
4: Život je šatna v kabaretu,

0: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Kolejový model, který má Zdeněk Břicháček ve svém muzeu kočárků a panenek v městě Albrechticích, je vlastně jeho osobní hračkou, kterou dostal ve svých 13 letech pod stromeček. I po dekádách ještě funguje a v muzejní expozici tak může dělat radost nejen dětem a není jediným technickým exponátem. Postupně přibyla ještě další dráha a pak jeden vesmírný exponát.
3: No a zase k tomu se doplní třeba i tato poměrně vzácná hračka maďarská, je to mechanická raketa, která, když jede po zemi, narazí špičkou do zdi, se takto zvedne, otevře se žebřík a vystoupí fiktivní kosmonaut.
4: No a vám řeknu to, všechny panenky jako čárky se můžou jít odložit, protože tady tento koutek, ten samozřejmě přitahuje pozornost a nechám ho pochválit i místostarostu Martina Špalka, který tu s námi je. Hezké, že jo?
5: Je to úžasné, protože já jsem si vláčky vždycky přál, jako student jsem si i dělal malou železnici, nikdy se mi nedostavil a toto je nádhera a krásný skvost.
4: No a tady ty jako trojkolejné, bylo to obvyklé tady tento model, pane Přicháčku?
3: Já teda osobně ho znám jenom z toho Merkuru a je to z toho důvodu, že vlastně ta mašinka sbírá to elektrické napětí z té koleje.
4: Aha.
3: A tady to napájení je právě na tu krajní a prostřední kolej. Takže z toho důvodu je to trojkolejné.
6: Je to taková zubačka.
4: Zubačka, přesně tak, zubačka, tak mi to připomnělo. Tak ještě ho pustme na závěr, jestli se... My ho zase musíme postrčit do toho tunelu.
3: Tady to místo je...
4: A máme ho puštěný?
3: Ne.
4: Nemáme. Takže vracíme ho zase do té stanice.
3: V sezóně, když ho pouštím velmi často, tak ty koleje jsou hezky oježděné a...
4: Tady je ještě taková oddělená kolejnice, pane Břicháčku, na tom je...
3: To je
4: ještě starší model.
3: Ještě starší, to je mašinka někdy tak 40. 50. leta. Je to na péro, natahuje se to klíčkem. Taky to byl takový ovál malý.
4: A to je celé v plechu.
3: To je celoplechové. A tam je ještě takový podobný typ, taky jenom torzo, vidíte tam s tou cisternou.
4: A vy byste to byl schopen natáhnout, nebo to už nefunguje? Ne. Ten klíček už je...
3: Nemám, ale je i prasklé péro. To je vlastně jenom tak pro tu ukázku, vidíte, že
4: jo,
3: má kolečka rozbité. A...
4: Takže to si vlastně vystačilo bez jakékoliv energie. Ano, dítě, chlapec, předpokládám si to pěkně. Možná tatínek, že? To, u toho, to se nevylučuje, že ti tatínci u toho sedí taky.
5: Já jsem měl podobnou mašinku, ale neměl jsem koleje a vím, že se natáhl klíček a dokud to péro vlastně jelo, tak mašinka jela.
4: Krásné vzpomínky my tady vzbíráme, tak přijďte se podívat do muzea kočárku a panenek a najdete tu krásnou železnici a vlastně učiněné poklady.
3: No, takže...
4: Projel! A svítí! Tak z rachotu se rozloučíme z města Albrechtic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem tady samozřejmě bude i zítra dopoledne. V tom zítřejším se přeneseme a dostaneme se až do Afriky. Na zámku v Raduni totiž ožívá africké dobrodružství hravěte Gebharda Blichera, který se tam vydal na lov lvů, ale i kvůli diamantové horečce. Zítra z Raduně Iva Havlíčková.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je krátce po 9:30 a i na dnešek pro vás máme jednu babskou radu. Jarka Vykoupilová vám dnes totiž v Babských radách řekne, proč by v našem jídelníčku neměl chybět na první pohled nenápadný polníček. Začínáme za malou chvíli.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To. Babské rady.
1: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a v loni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 42 minut. Za pár okamžiků po písničce vás pozveme do Bílovce. Chystají tam totiž výjimečnou výstavu. Představí repliky panovnických insignií spojených s naším nejvýznamnějším panovníkem, kterým takto uslyšíte za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9:45. Koruny Karla IV. To je název výstavy, na kterou vás teď pozveme do Bílovce. Ve čtvrtek ji odstartuje slavnostní vernisáž na Bíloveckém zámku. A my se teď podrobnosti dozvíme od ředitele Bíloveckého kulturního centra Petra Havrlanta. Dobré dopoledne přeji.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Výstavu, pane řediteli, charakterizujete v pozvánce jako výjimečnou. Jejím prostřednictvím nakoukneme do české i evropské historie. Co z těch panovnických insignií bude k vidění?
1: K vidění budou korunovační koruny českých králů, zejména Karla IV., ale také jeho syna Zikmunda Lucemburského. A v neposlední řadě budou tady vystaveny i koruny, bude tady koruna císařská, ta, která je dneska vlastně umístěna v Schatzkammer ve Vídni a která není běžně k vidění na českém území.
0: Ta výstava ale nabídne nejen korunovační klenoty, přiblíží také architekturu, kulturu, každodenní život ve vrcholném středověku. K vidění budou i modely významných staveb lucemburské éry a iluminované rukopisy. Můžete uvést pár příkladů z toho?
1: Z těch modelů návštěvníci uvidí samozřejmě hrad Karlštejn, hrad Točník, Žebrák a taky dům u Kamenného zvonu a mnoho jiných. Nicméně uvidí stav, jaký byl u těchto staveb kolem roku 1420. To znamená, že Karlštejn vypadal značně jinak. Co se týká rukopisů, máme zde fantastickou sbírku faksimilí, to znamená luxusních replik rukopisů, jako například přebohatých hodinek vévody z Berry, které souvisí s dobou Karla IV. A Václava IV. Je to nejslavnější středověký rukopis světa, který je originálně uložen v muzeu Condé v Chantilly ve Francii a vůbec se nepůjčuje a taky se vystavuje snad pouze jednou za 15 let. My tady budeme mít jedinou kopii na českém území a já věřím, že si to návštěvníci jakoby užijí, protože je to opravdu zážitek i vidět u nás.
0: No a vy na té bílovecké výstavě taky sázíte na interaktivitu. Co si návštěvník vlastně může sám osahat nebo vyzkoušet?
1: Tak musím říct, že myslíme i na mladší návštěvníky, i na děti samozřejmě. Bude zde psaní husím brkem, budou si moci vyzkoušet ve středověké šatně kostýmy, můžou si i na výstavu zapůjčit, můžou se nám vyfotit u jednotlivých exponátů. Mimo to můžou potěžkat meč, vyzkoušet si plátové rukavice, kroužkovou košili. Těch aktivit bude hodně.
0: My jsme na začátku říkali, že výstava bude tedy na Bíloveckém zámku. Pojďme si to ještě shrnout. V jakých prostorách? Kdy to začíná, jak dlouho bude trvat, dokdy ji můžeme navštívit?
1: Výstava začíná 19. června, to znamená v pátek pro veřejnost. 18. je vernisáž, na kterou samozřejmě mohou taky přijít. A výstava potrvá celé 3 měsíce až do

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty bude 10 hodin a za 3 minuty vám Tereza Hajková nabídne v našem vysílání aktuální zprávy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Tereza Hájková.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V Bruntále začíná oprava ulice Na Svahu, skončí až v září. Evropští lídři vítají mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Bude polojasno až oblačno a teploty kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda starostů Vít Rakušan.
5: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
3: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Bruntál dnes začíná s opravou ulice Na Svahu. Město tam upraví vozovku, chodníky i most. Cesta bude po dobu stavby uzavřená. Ke svým nemovitostem se místní dostanou autem jen v omezeném režimu, a to mezi 16:00 odpoledne a 6:00 ráno. Práce potrvají až do 22. září, dodává mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
6: Na staveništi bude zvýšený pohyb stavební techniky a pracovníků stavby, proto by lidé měli přeparkovat svá vozidla mimo prostor prací a zároveň na sebe dávat pozor při pohybu po staveništi. Pěší přístup k nemovitostem bude v maximální možné míře zachován.
3: Havířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace tak chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi. A třeba i zabránit tomu, aby dítě muselo skončit v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, říká ředitelka centra Pluto Zuzana Klimšová.
7: My teďka v současné chvíli poskytujeme teda zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pak máme takovou návaznou službu, poskytujeme sociální službu odborné sociální poradenství. To odborné sociální poradenství se od 30.6. už poskytovat nebude a překlopíme ho do těch nových sociálních služeb.
3: Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady Antonio Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN Antonio Guterres anebo francouzský prezident Emmanuel Macron.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách mezi 11 a 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor stále v Ostravě Výškovicích. V ulici Proskovická u čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takové byly zprávy s Terezou Hájkovou. Teď jsou 4:50 a my pokračujeme v našem vysílání. Od mikrofonu vás zdraví a krásné dopoledne na Moravu a do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík. I dnes mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pokud chcete vyhrát krásnou cenu, dneska se bude třeba hrát o merch Českého rozhlasu Ostrava. Můžete vyhrát klíčenku a taky audioknihu Dity Táborské černé jazyky. Dnes v audioknize čte Miroslav Táborský, Jana Striková a taky Petr Stach. Takovou krásnou cenu si dnes může odnést ten, kdo uhodne otázku, uhodne odpověď moravskoslezského kvízu. Víte, co to jsou endemity? To jsou rostliny, které nerostou nikde jinde na světě, než na tom jediném místě. A i Moravskoslezský kraj takovým místem je a má své endemity, které prostě nikde jinde na světě než u nás nenajdete. Tak tohle je malá nápověda k dnešnímu kvízu. Tak co, kdo si troufne? Dvě písničky, Rangers, Karel Gott a jdeme na to.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Mirek.
1: Mirku, já vás zdravím, odkud nám voláte?
2: Z Ostravy.
1: No, dobře, dobře, dobře. Tak jo, víte, co to jsou endemity?
2: No, ano.
1: Dobře, tak trochu to totiž bude o nich. Tak dobře, poslouchejte, když správně odpovíte, tak vyhráváte audioknihu a taky rozhlasovou klíčenku. Jdeme na to. Hrubý jeseník je pohoří, ve kterém se vyskytuje 5 endemitních druhů rostlin. To jsou tedy takové rostliny, které nerostou nikde jinde na světě. Jednou z těchto rostlin je i zvonek jesenický. Pouhých 70 trsů tmavě modrého zvonku roste přímo na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, konkrétně u skupiny vrcholových skal na dohled od Ovčárny v nadmořské výšce 1447 metrů nad mořem. Toto místo je vyhlášeno národní přírodní rezervací a pro návštěvníky hor je naprosto nepřístupné. Víte, jak se tyto legendární jesenické skály jmenují, jediné místo, kde roste zvonek jesenický? A jsou to za A Petrovy kameny, za B čarodějné kameny, anebo za C ovčárenské kameny?
2: Předpokládám, že to jsou Petrovy kameny.
1: Máte samozřejmě pravdu, nebylo to nijak složité, i když jsem se to snažil teda zamotat do těch endemitů, ale je to docela zvláštní, protože je to opravdu jediné místo, kde tahle ta kytka roste pod Petrovými kameny. No a vy samozřejmě vyhráváte, takže blahopřeju a zůstaňte prosím na telefonu.
2: Děkuji a přeji hezký den všem.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 24 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Film o příchodu Čechů do rumunského Banátu, ale také pohodovou atmosféru komunitního centra s letní poezí a zpěvy, nebo třeba komentovaná prohlídka. Tak to jsou jenom některé z typů, které vám za malou chvíli nabídneme.

0: To byla Marie Rotrová, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jestli aktuálně řešíte, jak ušetřit peníze za energie, tak by vás mohla zaujmout akce v Třinecké knihovně. Od 15 hodin se tam totiž koná seminář s názvem Jak na energetické úspory. Přednášet bude publicista Daniel Tichý a vstup na tuto akci v Třinecké knihovně je zcela zdarma. Dnes od 15 hodin. Pozveme také na komentovanou prohlídku nové výstavy v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Ten najdete na náměstí Republiky hned vedle nemocnice na Fifejdách. Zájemcům přiblíží nálezy z archeologických výzkumů ve dvoře Opavské městské spořitelny. Začíná v 17 hodin na ulici Odboje v ostravském sídle památkářů. Pohodovou atmosféru pak slibuje akce v komunitním centru Stará škola ve Štramberku. Na programu od 18 hodin bude letní poezie se zpěvy aneb táboráku Plápolej. Začátek v 18 hodin. A pozveme ještě do frýdecko-místeckého kina Vlast na promítání od 20 hodin dokumentárního filmu o příchodu Čechů do rumunského Banátu a o jejich současném životě. Projekce se ve frýdecko-místeckém kině Vlast od 8 hodin od večera zúčastní i režisérka filmu Jiřina Šimková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po půl jedenácté ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Havířovské dětské centrum Pluto od prázdnin rozšiřuje sociální služby. Navíc bude pomáhat také rodinám v nouzi. Sociální pracovnice za nimi budou vyjíždět i do terénu. Centrum tak chce působit preventivně a včas podpořit rodiny, u kterých by mohlo dojít třeba k odebrání dítěte. Více vám už prozradí Natálie Janišková přímo ze studia. Za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dětské centrum Pluto v Havířově bude od července poskytovat dvě nové služby. Zařízení v současné době pečuje o děti vyžadující okamžitou pomoc. Nově budou sociální pracovnice na prevenci výjíždět do terénu. Detaily k tomu už zjišťovala naše reportérka Natálie Janišková. Natálie, vítej ve studiu.
1: Dobré dopoledne. A ano, dětské centrum Pluto se bude od 1. července rozšiřovat o další dvě služby, a to krizová pomoc a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Organizace proto posílí svůj zaměstnanecký tým a přijme 3 pracovníky do sociálně aktivizační služby a další 3 do té krizové.
0: Tak jak tedy bude Pluto od začátku prázdnin fungovat?
1: To vysvětluje ředitelka centra Zuzana Klimšová.
2: My teďka v současné chvíli poskytujeme teda zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pak máme takovou návaznou službu, poskytujeme sociální službu odborné sociální poradenství. To odborné sociální poradenství se od 30.6. už poskytovat nebude a překlopíme ho do těch nových sociálních služeb.
1: Aktivizační služba pro rodiny s dětmi bude fungovat ambulantně, ale i v terénu. Pracovnice budou vyrážet do rodin, které jsou nějakým způsobem v nouzi, a budou se jim snažit pomoct, aby ta situace nedošla až tak daleko, že by třeba děti z té rodiny mohly skončit přímo v dětském centru Pluto. To znamená, že to bude spíše taková preventivní služba, ale taky to bude podpora pro rodiny, které už dítě v Plutu mají nebo měly, aby se to dítě mohlo vrátit do bezpečného prostředí. O pomoc může požádat jaká rodina.
0: No a pro koho tedy je ta druhá služba, krizová pomoc?
1: Ta je určená pro jednotlivce, říká sociální pracovnice Radka Kavuloková.
3: V rámci té krizové pomoci můžeme reagovat na ty situace, se kterými se ty děti i rodiče setkávají. Můžeme v rámci té poskytované pomoci zajistit tu péči i třeba těm rodičům nebo těm dětem, které se ocitnou v té akutní krizi.
1: Já ještě doplním, že při stavbě nového zázemí pro centrum Pluto vznikly dvě budovy. Jedna je určená pro děti a druhá slouží jako kancelářské prostory, ale zároveň to bude také zázemí pro připravované služby, takže jsou tam místnosti, kde se mohou sociální pracovníci věnovat v soukromí dětem nebo rodičům. No a s novými službami také pravděpodobně centrum změní i svůj název. Už by to nemuselo být dětské centrum Pluto, ale nové jméno by mělo být Pluto podpora rodin. Tady ještě organizace čeká na schválení jejím zřizovatelem, a to Moravskoslezským krajem.
0: To byla Natálie Janišková živě ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Díky moc.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
5: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 10 hodin a 49 minut. Za malou chvíli pro vás budeme mít připraven i tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica, náš rozhlasový zahradník a kutil, se tentokrát zaměří na to, co je teď na zahrádce, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte pocit, že prší málo, že je sucho, když nebudete zalévat zahrádku, tak to dopadne špatně, to všichni vědí. I zelenina potřebuje pravidelnou péči, zejména v období bez srážek. V době tvorby plodů je to velmi důležité. Stejně myslete na optimální hnojení a boj proti chorobám a škůdcům. Upravená zahrádka je základem dobrého pocitu správného zahrádkáře a objevil jsem několik červnových nápadů. To, kdybyste nevěděli, co teď na zahrádce dělat. Takže čistíme záhony po sklizni rané zeleniny a brambor, připravujeme další výsevy salátu a řetkvičky, vysazujeme košťáloviny, fazolky, fenikl a červenou řepu a pravidelně zaléváme teplomilnou zeleninu a v době sucha celou plochu. Vysazujeme rajčata a odstraňujeme boční výhonky. Posečenou trávu můžete vysypávat pod rajčata. Sestřihávejte průběžně bylinky a sklízíme také nať ke zpracování nebo k sušení těch bylinek. Vyseváme rostliny pro zelené hnojení a komu to ještě nestačilo, ten výčet povinností na zahrádce teď, tak se může pustit do odstraňování plevele a když ho necháte vyluhovat ve vodě, tak se ten zcezený výluh potom dá nalévat na zahrádce jako hnojivo. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubic.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

4 minuty bude 11 hodin, za 4 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy. Chorvatská policejní potápěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Podrobnosti ve zprávách.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou s katamaránem. Začíná výluka na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem. Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Bude polojasno až oblačno, naměříme až 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize se zraněními. Jejich stav není vážný. Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou také jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá do 22. června.
3: Úsek teď obsluhují autobusy a jezdí podle jízdního řádu vlaků. Autobusy zajíždí na všechny autobusové zastávky poblíž vlakových stanic. Omezení se dotýká i cyklistů. Po celou dobu výluky nebudou náhradní vozidla přepravovat jízdní kola. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
4: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
1: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Čapí hnízdo na komíně moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí nově snímá kamera. Radnice ji nechala nainstalovat na budově gymnázia Františka Palackého a záběry běží živě na internetu. Letos tam vyrůstají tři čerstvě vylíhlá čapí mláďata. Co dalšího kolem hnízda vznikne, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Záměrem bude, aby studenti třeba dvakrát týdně popisovali, co se v hnízdě děje, aby třeba udělali anketu o jménech těch rodičů čapích nebo i dětí. Jo, to všechno může v budoucnu tady v rámci spolupráce s gymnáziem a ochranáři přírody vzniknout.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách mezi 11 a 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dálnice D1 je na 329. kilometru ve směru na Brno neprůjezdná. Policie dopravu odklání na exitu 336 Butovice, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka zelené vlny má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 11. hodině, takové byly zprávy s Terezou Hájkovou. Ty další v pravé poledne vám už nabídne Lucie Kociánová. No a protože je pondělí po 11. hodině, tak v našem dopoledním vysílání nemůže chybět pravidelné interview. Po písničce, po dvou písničkách, tedy Heleně Vondráčkové a Lionelu Richie, nahlédneme do divadelního zákulisí. Hostem Kateřiny Huberové dnes bude herec Petr Panzenberger, který v uplynulých měsících pozbíral ceny Thálie a Jantar za roli v monodramatu Perníkář, které uvadlo ostravské divadlo Studio G. Čím ho vyzbrojilo angažmá v divadle pro děti, proč je očistné škádlit s kolegy na jevišti a co zažívá ve studiu kamarád, tak na to se ho bude ptát Kateřina Huberová v dnešním hostu už za chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Ono ve skutečném čase, kdy já se scházím s mým hostem, je poměrně časné ráno. A my tady sedíme u snídaně s hercem Petrem Pantzenbergerem. Dobrou chuť a dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Petr mezi tím dožvíkne.
2: Lahodný krása.
1: My se potkáváme vlastně po roce, po stejné příležitosti, protože z Petra se stal takový sběratel cen, tedy zejména za jednu úlohu. Tam ho musela dát zabrat. Jakože teď vlastně ty jsi ale obsazován vůbec do takových úloh, které tě musí dávat zabrat, které nejsou lehké, které jsou tak jako na hranici duševního zdraví.
2: Jo, je to pravda, no. Ale snažíme se s manželkou si dávat jako ten prostor, abychom jako mohli to duševní zdraví jako udržet, ale ne vždycky to vyjde. Občas to v hlavě bouchne. A...
1: Vlastně herecké manželství, herecká rodina, na druhou stranu asi lehká výhoda v tom pochopení pro práci toho druhého.
2: To ano, ale zase, když dlouho jeden nepracuje a ten druhý máte práce víc než dost, tak jako nám se to obrací, to jsem měl já. A jako, jak Kristýnka byla pořád s dětma, ale tak to byla ještě na mateřské, tak už taky jako potřebovala ventil, potřebovala společnost, protože přece jenom člověk komunikuje najednou, já nevím, rok a půl s tím
1: jenom v jiném jazyce.
2: Ano. A teď jsem to měl zase já, a tak já už taky jsem měl potom jako trošku ten pohár jako začal přetékat a měl jsem to nad hlavu, že jsem zjistil, jak vlastně to měla vždycky těžké, ale to člověk nebude vnímat, dokud si to nezažije.
1: No. Je to tak, vlastně se vším to tak funguje. Těžko hodnotit cokoliv, s čím nemám osobní zkušenost.
2: No.
1: Já se vrátím k tomu, o čem jsem mluvila, protože ty si teď na začátku května si sebral další cenu za Perníkáře. To je inscenace, kterou hraješ ve studiu G jako host.
2: Ano.
1: Dostal si Jantar, dostal si za ní Thálii. A my jsme se vlastně potkali loni, když jsi dostal jinou cenu Jantar, ve fázi, kdy jsi, myslím, začínal nastudovávat.
2: Ano.
1: Tehdy jsi, a to už je otázka, věděl, do čeho vlastně jdeš?
2: Jako věděl jsem, s jakou látkou budeme pracovat a kolik na to máme času, ale zároveň jsem věděl, že právě ten čas hrál v náš prospěch, protože Vojta Štěpánek jako režisér té inscenace měl volno. Já jsem po celou tu dobu nehrál, takže i večery jsem měl volné. Těch nějakých 16 dní jako té intenzivní práce se podepsalo na tom, že od rána do večera jsme fakt mohli být v tom divadle G a já navíc bydlím naproti. I Kristýnka s dětma právě jako dala prostor, občas přišli za mnou se svačinkou, tohle, že to bylo takové příjemné vlastně, že se pracovalo pohodlně na tom. To je na tom jako nejdůležitější asi.
1: Zejména asi u takového tématu je to vytvoření si nějaké komfortní zóny, která je mimo to zkoušení asi hrozně důležité, protože my jsme neřekli, že je to monodrama. Seš tam sám, prostě celé představení. A ještě ke všemu hraješ vlastně skutečnou postavu.
2: Ano, to bylo vlastně nejšílenější, že jsem věděl, že ten člověk někde žije a třeba se jednou přijede podívat na to představení. On přijel na premiéru. Že?
1: To potěší.
2: Takže já jsem znervoznil úplně, že budu hrát takhle jako těžký životní příběh s takovými kotrmelci a takovým vlastně jako koncem. Tak jsem se vyklepal, prostě jsem řekl, že to prostě jako fakt asi, že budu ještě nervóznější a jak jsem trémista, takže a Vojta, ne, tak zařídíme, abyste se potkali všichni, abychom se potkali ještě před tou premiérou. No on přijel kolem 1-2 hodiny, Roman Pecha, a... My jsme si sedli na kavčo, byl to fajn rozhovor, zjistil jsem, že je to prostě jako dobře, je to starý feťák, to on o sobě jako tvrdí neustále, že se nebude lhát, že už je jako napravený je, ale prostě jako furt, tak to je, tam prostě pořád v těle je nějaký ten systém nastavený, že tam chuť je, ale už je úplně tak jako eliminovaná na nejmenší zrnko, že mnohem důležitější věci jsou jako právě rodina, práce a nějaký nový životní styl, nová radost. Z něčeho jiného, než jsou drogy. Ale trávu kouří. On něčím to kompenzuje. Zase říká, že ne. A tak jsme si popovídali a já jsem se uklidnil, protože jsem zjistil, že to nebude brát tak, jako teď hrajete můj příběh a tohle. Že právě naopak to bude jako, že díky, že jste to udělali, že to je takový jako milý, pokorný, jako starší pán, který má za sebou tohle. Shodou okolností po představení za náma přišel a říkal, vy jste mi vrátili tak 3 roky života, to je super. Akorát by to mohlo být tak o 1,5 hodiny delší, tak jsem řekl, ať se ten text učí příště sám.
1: No, nahlížíme do toho hereckého řemesla. Teď jsme skočili tady fakt jako do docela drsné látky spolu s Petrem Pantzenbergerem, což je host Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem moc ráda.
2: Já taky.

0: hercem Petrem Panzenbergerem trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Začali jsme velmi zhurta tou inscenací, která byla po zásluze oceněna i cenou Thálie. Já přemýšlím vždycky nad tím, když člověk potřebuje stvárnit nebo má stvárnit něco, co je nějaký extrém, má ta postava složitý background, tak z čeho vlastně bere to, aby byl uvěřitelný?
1: No asi.
0: Tady hraješ starého feťáka.
1: No, ale tak tam je to vyprávění starého feťáka o jeho životě od začátku, kdy s tím začal, že jo. Je to vyprávění podle jako ten dramatizace té knihy, kterou napsal s panem Motýlem, a ohledně té dramatizace, která vychází z té knihy, která je napsaná vlastně stejným stylem, ale jsou tam vynechané jako další pasáže, kdy by se to opravdu nevešlo už do jako inscenace monodramatu, tak se to dobře vypráví. Tudíž ten divák jako zavnímá podle mého mínění jako všechno, co se řekne. Zároveň se může i pobavit tím, že chacha, tak to muselo být veselé, ale pak přichází ty tvrdé rány, jako že to tak jako tak drogy jsou od toho, aby nám dělali dobře, to tam popisuje Roman. A jenomže oni mají horší dopad, než si myslíme, protože jako jakmile jsme na tom fetu, tak si to užíváme a proto ho chceme znova a znova. Proto se to dělá. Ty tvrdé drogy, to je prostě
0: sešup.
1: A já samozřejmě mám zkušenosti s nějakou jako ne přímo takovou závislostí jako Roman, ale jako něco jsem zkoušel a s něčím jsem měl problém, pomohli mi rodiče. Možná z toho jsem nějak vycházel, že jsem jako určité zrnko tady toho jako problému zažil, ale potom ještě více asi z nějakých pramenů, jak si člověk začne zjišťovat a po nějaké době u té jako herecké profese už ví, jakým způsobem prostě, ne že to zahrát necítit, to asi nejde. Kolikrát se mi ještě v životě určitě nepovedou nějaké role. Asi už člověk ví, jak potom pracovat ohledně těch informací a kde je uložit a co je potřeba, co zase jako zahodit, že tam jako být nemá. A ještě je tam režisér, který s tím taky pomáhá. No. Tak asi z toho se čerpá nejvíc. Teď mě čeká ještě Cyrano z Bergeracu, což je, myslím, asi vedle Richarda, kterého jsem hrál ten jako nejvyšší jako post toho jako herectví pro nějakého muže. Ale tím nechci ponižovat jako další jiné texty, ale pro mě to tak je.
0: Stále to ještě prokládáš here showmanem?
1: Ano, stále, ale je to složitější, protože samozřejmě času je méně. Je náročnější a náročnější jako ve dvě ráno jezdit do té Prahy, odtočit a vracet se třeba večer na představení do Ostravy. No.
0: Harry Showman na vysvětlenou, to jsme u studia Kamarád, tak pro diváky, kteří teď zatápali třeba. My jsme se možná toho dotkli minule. Ten hlas byl původně, když já jsem byla malá, spojen s panem Cízlerem.
1: Ano, je to tak.
0: Pak ho vystřídal, nevím kdo.
1: Tam myslím byl někdo, ale na krátkou etapu, kdy pan Cízler byl nemocný. Potom pan Dejdar, ale on taky potom časově, a tam byla nějaká etapa delší, kdyby jako nemohl, tak hledali nový hlas. Mě tam doporučil Marek Němec, který už tam jako dělal, když byl jako, bylo studio Rosa, že jo, potom byl kabaret a on vlastně v polovině toho kabaretu tam nějak nastupoval. A on mě právě doporučil, že já mám takový ten jako sprsklý křivý hlásek, že bych se mohl hodit. Vlastně jsem tam byl, oni mi dali podklady, ještě poslali předtím právě pana Cízlera i pana Dejdara, jako, že ten rozdíl a jenom ať se snažím jako...
0: Takže bylo toho... to o tom, že by si se měl lehce jako zkoušet, připodobnit.
1: Ono se to dělá, protože ten hlas vždycky bude mít jinou barvu, vždycky to tam jako se změní, ale mít tam jako takový ten jako křiklák, ten takový jako...
0: Nakřáplý
1: hlásek a ještě je to takové a on tam jako je takový radostný pořád živý zpěvák, který rád koncertuje hlavně jako v Jižní Americe. No a vlastně to vyšlo, no. A ještě jsem tam dostal jednu postavičku, to je hrana a to je Jean-Paul Polapil a to je lovec, který tam lovil jako na paloučku ty plišáky, že chtěl ulovit Jua Hele a tak dá, mufa. A ještě je to Francouz, co mluví ve verších.
0: No,
1: ale to jsou jako verše jako lele, teď se mi hlava motala. Takovéhle kravinky. No a nakonec zjistil, že jsou tam všichni hodní a tak tam začal žít s tetou pipetou. tam máme i mlostný vztah, prostě to nádhera. Jako.
0: Já si myslím, že tady tyhle ty odbočky do úplně totálně jiného vesmíru, že to je strašně osvěžující.
1: Je, já se tam vždycky strašně těším, protože já si odpočinu od všeho a já mám pocit, že mě to tam vyventiluje jako veškeré ty právě Richardy a tyhle ty kraviny, jako to takové ty pechy a pevníkáře, všechny tyhle ty jako možnosti, to jde pryč, protože najednou je člověk na tom paloučku.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: ve světě divadla, filmu, studia kamarád a různých jiných dalších zvláštních vesmírů jsme teď spolu s Petrem Panzenbergerem, protože to je vlastně jeho práce. Herec Národního divadla Moravskoslezského plus jiných divadel, kam si přijde občas zahostovat. Já bych ještě zůstala u studia kamarád, možná v souvislosti vůbec jako s tím hrát pro děti. Televize to je prostě jiný příběh a je to úplně jiný produkt. Hrál jsi někdy fakt jako před živým dětským divákem?
1: Jo, já jsem vlastně začínal v dětském divadle. Hned po škole mě Martin František, který začínal být šéfem divadla Polárka v Brně tehdy, tak si nás s mojí spolužačkou Hankou Sovovou, teď Jagošovou, vybral do divadla Polárka, že by nás chtěl. My jsme si řekli, tak co, praxe a jako pojďme, jako máme prostě angažmá, je to skvělé. No a můžu říct, že jako začátek v dětském divadle si myslím, že asi to nejlepší, co mě mohlo potkat, protože nějak jako, dobře, nebyl jsem úplně disciplinovaný prostě hoch, neúplně zodpovědný, ale naučilo mě to se starat o své kostýmy, o své rekvizity, protože tam nebyl prostě takový sortiment, jako že by mě tam někdo oblíkal, nosil mi to oblečení. Vyžehlili nám to, vyprali to, ano. Ale pak to bylo na štendru a my jsme si to museli zase jako rozdělit do těch, jako vždycky se to nachystalo na tu inscenaci. Já jsem si to vzal, sám jsem se oblíkal, líčil a tyhle ty věci. Takže nějak ta jako zodpovědnost k tomu řemeslu asi jako nabyla na větší hodnotě, protože potom, když jsem šel do velkého divadla a sám jsem si tam chystal ty věci, tak to mi říkali ty dámy, nedělejte to, to je moje práce. A říkám, ne, a pardon. Doteď to tak mám, že kolikrát jako si potřebuju některé věci jako přichystat sám. Mm-hmm. Že? Ono to je nachystané, ale já si to vždycky ještě dám na svoje místo, kde potřebuju, ať potom mám ten svůj přehled. Ale je to těžké hrát pro děti. Jako můžu říct, že to je ten, jak se říkal, nejnáročnější divák, ten neodpustí nic.
0: A dá okamžitě najevo. Líbí, ano. Nelíbí. Jako, ano, mám přesně. Rád, nemám rád. Nazdar.
1: To je moje oblíbená historka. Nevím, jestli jsem už ji někdy tady neříkal, že jsem hrál Prince Blankita a pohádce Princezna Konvalinka. A já jsem přišel, zaspíval jsem Blankitnou píseň a od holčičky z první řady zaznělo, že jsem impertinentní.
0: Co jsi?
1: Že ten princ je strašně impertinentní. Samozřejmě mi v hlavě jel pan Burian, za prvé nevím, co to znamená, za druhé mě to uráží. To byla nádherná pohádka, kdy princezna zlobila, tak ji čarodějnice zaklela v žábu a odnesla si ji sebou a já ji jdu vysvobodit, protože ji miluji. Já tam celou cestu pomáhám včelkám, tohle.
0: Čiže jsi kladěs.
1: No, kladěs, pak ji vysvobodím, ale jsem impertinentní. Já si myslím, že ona myslela můj zjev, jako můj velký nos, špičatlou bradu, pisklavý hlas, že prostě tohle není princ.
0: Pro děti jsme párkrát hráli v aréně, v počínající fázi arény. Tam jsme hráli hru, která byla kombinací jako s loutkama. Tomáš Volkmar dělal takové jako velikánské masky a hráli jsme Palečka. A já jsem byla Paleček, byla to opravdu maňásek, vlastně velmi vymyšlené představení, kdy ta malá loutka opravdu hrála v prostoru. Došlo k té situaci, kdy loupežníci ho unesou a strčí ho do flašinetu a nutí ho hrát na ten flašinet zevnitř. A protože ta aréna byla vlastně na dotek, prostě se přes jeviště chodilo do hlediště, je to tak stále, tak ty děti najednou se normálně vstyčily a začaly zachraňovat Palečka. Normálně se vrhly na ty kluky, kteří měli ty obrovské hlavy loupežnické a vysvobozovali Palečka. To bylo prostě neřízené, vymalováno. Já vůbec nevím, jak to dopadlo, já si to nepamatuju.
1: Zmizelo to. Já si pamatuju ještě ohledně dětského divadla takové ty jako humory mezi kolegy. Jak je to menší divadelko, tak z portálu je všechno vidět a teď někdo hraje prostě tu postavičku a teď a podívá se do portálu a tam se děje totální jako peklo. Napovídají na schvál jinak, anebo tam projdou prostě s nahým zadkem.
0: Jasně.
1: Ale to jsou jako takové výjimečné, že se občas jako provokují, jinak je to soustředěné samozřejmě.
0: Já si myslím, že tomu řemeslu to hrozně pomáhá.
1: Jo, ono to odlehčuje i třeba ohledně komedii, je to strašná radost, když je ten prostor. No a pak máte různé lidi, jako třeba Jirka Sedláček, že jo, v divadle, kteří je, to je chodící zlobítko.
0: No povídej.
1: Když tuším dělali Zkrocení z Leženy na Shakespearkách, tak vždycky to uděláme, jedna, dvě, a on vždycky řekl, Honza, jde. Už mi se říkal, neříkej to tam, neříkej. Dobře, nebudu to říkat. Byla premiéra, tak to uděláme, jedna, dvě, tři, čtyři. Splnil to, co řekl Ježíši, se neříkej tam Honza D. Ale taky my jsme mu jako jednou udělali krásnou věc, to bylo na apríla, se hrál právě Testosteron a my jsme mu vzali všechny repliky. My jsme se domluvili s kolegy, že ho nenecháme říct ani slovo, že vždycky, jak se nadechne, tak to řekne někdo jiný. Nedovolili jsme mu říct ani ně.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve světě imaginace a fantazie se pohybuju s Petrem Pantzenbergerem, protože tohle to je jeho prostředí pracovní, je to herec. Vlastně jsme v tom divadle skejsli poměrně zásadně. Celý ten rozhovor mu věnujeme, ale ona je to vlastně podstatná část tvé práce. Když to člověk potom kombinuje s jinými disciplínami typu film, televize a podobně, to zase není jako až tak velký rozdíl pro práci s postavou, ale je to zase technicky úplně jinak, že?
1: Je to naprosto technicky jinak, tak u natáčení se čeká, pokud nemá člověk jako obraz za obrazem, ale i tak se čeká vždycky, než se všechno nastaví tohle, pak se může stát, že letí letadlo, projede prostě autobus, který dělá hluk, tak se zase čeká. Jakmile člověk do toho nějakým způsobem nahlédne, tak si myslím, že velmi rychle může chytit to, jakým způsobem se pracuje. To, jak chytit roli a zahrát ji dobře, to je asi něco jiného, protože vím, že kolikrát mi lidi říkali, že prostě před tou kamerou, že se necítí dobře a že vlastně ta, že je to plně jako diskomfortní a komfortní. A musí se nějak přemáhat a raději jsou na tom divadle, kde prostě plynule jedou tu postavu.
0: Ano.
1: Že jakmile vyskakujou v těch etapách toho natáčení z té postavy, tak jim to narušuje ten vlastně vnitřní prostor té postavy, kterou mají prostě zahrát.
0: Zejména u nějakých fakt jako složitějších příběhů si říkám přesně ve chvíli, kdy začneš koncem třeba, jo. A ty musíš se dopracovat teprve vlastně jako v příběhu samotném k tomu, že ta postava se k něčemu dovyvine. Pak je na pár dnů zase nějaká pauza.
1: Pak člověk v divadle hraje prostě třeba dvě komedie, jo, a za dva dny zastočí.
0: Přesně.
1: A naopak začátek, kdy ta postava jako
0: teprve vleze, ano, do příběhu. Přesně tohle mě vlastně vždycky zajímá, jak se sebou ten člověk teda pracuje, aby se nestratil.
1: To je tím textem a vlastně poznámkami a nějakou jako připraveností na to vždycky, no. Když je člověk unavený, tak vždycky tam jako bude něco, co třeba já to tak mám. Já když jsem unavený a vím, že prostě nějaký přejezd těžký tohle, tak si nejsem stoprocentně jistý. Ale když jsem prostě jako odpočatý tohle, mám všechny podklady, které prostě vozím a je taky nutné se vždycky odprostit. Jakmile skončím, tak nastupuje normální život, nenechávat to v sobě rezonovat. No. Ono je to těžké třeba po těch divadelních představeních, kdy třeba člověk odehraje 2,5 hodiny s totálním nasazením něco, tak buď to je to fyzicky náročné, že si prostě potřebuje odfrknout, ale někdy je to i psychicky náročné, všechno to tam jako umyslet a říct a prostě ať je to pravda. Pak kolikrát taky ještě já 0,5 hodiny sedím na šatně a jenom prostě odevzdávám ty věci pryč, že zbytečně si to nosit jako ven nebo takhle.
0: No po Richardovi to se asi naseděl,
1: jo,
0: co?
1: Ale potom už jsem nějak jako věděl, že se jdu radši projít ven, že už jsem nemusel sedět, ale chtěl jsem se projít, pustil si hudbu do uší a stačilo mi 15 minut a bylo vymalováno, mohl jsem domů.
0: Jaký jsi divák?
1: Já jsem vděčný divák. A mně se líbí všechno. Ne, tak samozřejmě mám svůj nějaký profesní pohled. Mě vždycky baví to, že vůbec jak mladí, tak starší kolegové, jak do toho jdou a jak hrajou. A i když něco pro mě není úplně, tak prostě jim fandím. No. A i když ty lidi neznám, tak jim fandím. To v jednom představení Zachraň svého Benefice a nebo Zachraň svého Afričana, což bylo v Ústí nad Labem v Činohráku, tak Marek Němec tam měl, vyčítal jedné kolegyni jako postavě, že Miluše, nebuď takový Semišový naivista. A já se s ním uvědomil, že jsem mu to jednou říkal, že já jsem vlastně ohledně divadla takový Semišový naivista.
0: To je hezký výraz.
1: To by si člověk i pohladil toho naivistu.
0: Pojď si na něj šáhnout. Strašně rychle s tobou běží čas, ono v tom divadle je ten čas taky vlastně velmi relativní, viď? Kdy se to táhne?
1: Když mám hlad, tak se mi to táhne, protože mě bolí břicho, tohle a všechno mi přijde jako... A nebo když se diskutuje, jo, když se neskouší a začne se diskutovat. To jako já to neodpírám lidem, samozřejmě potřebují vědět, potřebují se zeptat i já, ale někdy, když se začne diskutovat a je to delší než 20 minut, tak už začínám být nevrlý, protože si myslím, že se ten čas dá věnovat tomu, ať to, o čem mluvíme, vyzkoušíme, jestli to funguje, a ne ať dalších 5 lidí hodnotí, zdali to bude fungovat. fungovat nebo ne. Ale já to mám tak, že jako zkusme tohle, fajn, jdeme a pojďme zkoušet.
0: Není
1: čas ztrácet čas nad slovy, které prostě můžeme zahrát. No.
0: Co ti popřát teďka?
1: Najít ten harmonizační balanc.
0: Moc ti to přeju a děkuju. To byl Petr Panzenberger.
1: Já děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné. Děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 3:45 a 1 minuta, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl dnešní host. Další pořad vám nabídneme, dalšího hosta už ve středu po 11. hodině. Nejlepší mladí hudebníci z Moravskoslezského kraje dnes míří do Opavy. Koncert Vivat Muzika v rámci festivalu Muziáda představí vítěze soutěží základních uměleckých škol i nadějné skladatele. Jaké talenty dnes publikum v Opavě uslyší, tak to zjistíme za malou chvíli.

0: živě přímo z terénu.
1: Petro, dobré dopoledne do Opavy. Jaká atmosféra na koncertě panuje?
2: Krásné odpoledne, tak my jsme se vytratili z hlavního sálu, abychom nerušili i mladé interprety, protože jejich program je opravdu nabitý a krásný, ale i tady v předsálí je tak jako lehce slyšet to, co se v sále děje. Sál je plný studentů, gymnazistů a jiných škol, kteří se přišli podívat na své kolegy, kteří jsou, jak už si říkal, vítězové různých soutěží, tedy z Moravskoslezského kraje. A musím říct, že jim to jde opravdu výborně. No a já jsem tady už s paní Mikulovou, která má na starosti nebo je vlastně pod záštitou právě festivalu, kterého koncert Vivat Muzika je součástí. Dobrý den, tak co je dnes vlastně vrcholem vašeho festivalu?
3: Krásné dopoledne. Tak my jsme se ocitli na koncertu Vivat Muzika, neboli Ať žije hudba. A je vlastně poslední akcí 13. ročníku festivalu Muziáda 2026. Festival organizuje sdružení Muza, které sdružuje 43 základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. A tento dnešní koncert má dlouholetou tradici. Tradičně se na něm představují žáci našich základních uměleckých škol, kteří se účastnili celostátních kol soutěží Ministerstva školství, které pro daný rok ministerstvo vyhlašuje. Letos to bylo pro obor akordeon, elektronické klávesové nástroje, komorní hra s převahou dechových a smyčcových nástrojů a také skladba. A všechny tyto obory nebo tato zaměření dnes na tomto koncertě slyšíme.
2: No, vy jste říkala, že tam jsou vlastně i mladí skladatelé, kteří uspěli nejenom tady u nás v Moravskoslezském kraji, je to tak?
3: Ano. Jako novinku, již třetí rok, máme také skladatelskou soutěž, mezinárodní skladatelskou soutěž v rámci soutěže Muzy Ily Horníka, která probíhala v listopadu 2025. A na tomto koncertě se představí dva mladí skladatelé, kteří jsou z Olomouce a vyhráli vlastně tu skladatelskou soutěž. Takže máme tady i mladé skladatele. A za skladbu ze základních uměleckých škol tady máme také zástupce, a to ze základní umělecké školy ze Zábřehu na Moravě.
2: No tak já přeju všem mladým umělcům, kteří se dnes tady představí, ať se jim to povede, ono koncert je v plném proudu, takže věřím, že už za chvilku budeme v jeho půlce a že to všechno dopadne dobře. Moc děkuju a pojďme zpátky poslouchat.
3: Také přeji krásný poslech a všem mladým hudebníkům přeji, ať se jim daří a mají spoustu dalších úspěchů.
2: A my se teda vracíme zpět na koncert Vivat Muzika.
1: Do minorického kláštera v Opavě, kde se v rámci festivalu Muziáda představili nejlepší mladí hudebníci z kraje, nás teď vzala redaktorka Petra Pivková. Petro, díky.
2: Děkuju a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.
4: Nosím černý brýle,

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Za okamžik bude poledne a Lucie Kociánová vám nabídne další zprávy. Hned po nich se už můžete těšit na hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. You got-

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Školní inspekce vytýká ředitelce základní školy v Bašce nevhodné chování a žádají rychlou nápravu. Během týdne se bude v Česku oteplovat, o víkendu přijdou tropy. V Opavě začíná hudební soutěž Beethovenův Hradec. Odpoledne bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Ta se v závěru inspekce nevyjádřila. Podle mluvčí České školní inspekce Anny Brzobohaté má vedení školy do 20. června přijmout nápravná opatření.
2: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
0: Vedení Bašky chce kvůli situaci ve škole svolat ke konci školního roku mimořádné zasedání zastupitelstva. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančnímu analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
0: Podle advokátů by museli úřadu předávat taky třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někdy i bouřky. Opavě dnes začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 36 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert začíná dnes v 18 hodin, říká jedna z organizátorek Stanislava Lohinová.
4: První dvě kola soutěže proběhnou v sále minorického kláštera v Opavě. Finálové kolo se uskuteční v pátek 19. června od 17.30 v ostravském kině Vesmír. Finalisté zde vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Maroše Potokára.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat zvětšená oblačnost, která bude k večeru ubývat. Lokálně se můžou vyskytovat také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů. V noci a zítra dopoledne čekáme polojasno až jasno, později odpoledne a večer bude oblačnost od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na hlavním tahu obce Andělská hora se stala nehoda dvou osobních aut. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4,5 minuty popoledně, tak tohle byly zprávy s Lucí Kociánovou. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Posloucháte rádio Severní Moravy a Slezska, posloucháte Český rozhlas Ostrava a posloucháte ho v nejlepší chvíli, protože právě teď začíná hudební pošta, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Jaké to budou, tak to záleží jen a jen na vás. Stačí, když se k nám dovoláte. Telefonní číslo pořád stejné. 596 11 22 66 na vaše telefonáty se těší Vladimír Šmehlík. Mějte krásné poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Ostravy přepojujeme rovnou do studia, ať čeká nás tam Anička. Dobrý den přeju.
2: Já vám taky přeju dobrý den a vítám vás dalekého světa. Pane Vladimíre, pozdravuju pana Kaju, co sedím nejdeně, taky pozdravuju vás a písničku bych chtěla dneska poslat své sestřenici Kristě Tomčkové do Busávic. Kristo, přeju ti tvým narozeninám všechno to nejlepší. A to je velké zdraví, které nejvíc potřebuje. Doufám, že ještě bude dlouho mezi námi.
1: Krásné přání, Aničko. Tak jo.
2: Pozdravuju tvého manžela a mějte se moc hezky. Pane Vladimíre, vám děkuju.
1: Já taky moc děkuju, Aničko, díky za zavolání, zase se mi ozvěte a pozdravujte toho vašeho asistenta. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli na Pražské a teď zamíříme na Valašsko. Míříme přímo nad soutok Bystřičky a Vsetínské Bečvy. V Bystřičce nás čeká paní Zdenka. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase a dneska bych chtěla popřát panu Jaroslavu Stančíkovi ze Zubří k jeho narozeninám. Přejeme mu hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka do dalších let, ať se mu všechno podaří. Děkuji.
0: Rádo se stalo a do Zubřího posíláme písničku. Mějte se hezky v Bystřičce.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v údolí Bystřičky a na Valašsku, respektive na okraji Valašska, ještě zůstaneme. Míříme do údolí Ondřejnice. V Kozlovicích nás čeká Standa. Stando, dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás, vaše kolegy v redakci a taky všechny posluchače Radia Ostrava. Písničku a přání dnes posíláme do Kozlovic paní Jarmily Ocelkové k jejím zítřejším krásným kulatým narozeninám. Milá Jarko, přejeme ti do dalších let vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání a ať tě Panna Maria Fridecka chrání. Přání posílá bratr Stáňa s celou širokou rodinou. Vám, pane redaktore, děkuji za vyhledání písničky a někdy se budu těšit zase naslyšenou.
1: Já se taky budu těšit, Stando, mějte se dobře a pozdravujte v Kozlovicích, naslyšenou.
2: Děkuju, naschle.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Kozlovicích, no a teď míříme do Těšínského Slezska. Míříme do Horních Bludovic, kde nás čeká Emanuel. Hezký dobrý den.
3: Taky vám přeju dobrý den a všem posluchačům. Pozdraví, písničku a přání štěstí k narozeninám posíláme Staňovi Kantorovi na Hájov k jeho 70. Přejeme, ať ti kolena kamaráde slouží déle a lépe než předpověd počasí a je ti kolem hospodárky vždycky do skoku. Pomoci moc nepotřebuješ, vždyť máš svou milou Mirku po boku. Kateřinice, budou v sobotu tvoje základna a to si píš, že my kamarádi přijedeme a všechno ti pojíme a vypijeme, ale i 100 lat a hodně štěstí, zdraví, zaspíváme a popřejeme. Všechno nejlepší ze srdce ti přeji Klimšovi, Pustkovi, Vančorovi, Helenka Žižková, Fojtíkovi a Maďaričovi. Děkuji za písničku pro oslavence a budu se těšit někdy naslyšenou.
2: Rádo se stalo, mějte se dobře.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. I s dalším telefonátem zůstáváme ve Slezsku. Jen se od Havířova přesuneme k Opavě. Ve Velkých Hošticích nás čeká Jenda. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes se dožívá krásného věku naše sousedka paní Blanka Karánová z Velkých Hošticích. Hodně štěstí, pevné zdraví, osobní spokojenost jí přeje Božka, Dorka, Marcela, Maria, Irma a Jenda. Děkuji a zas někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo a dobrý den do Velkých Hoštic přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště, tedy v pořadu, ve kterém si písničky vybíráte sami, se teď vrátíme zpátky do Kozlovic. Tam už jsme dnes jednou byli. Tentokrát nás tam ale čeká paní Slávka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače pořadu Hudební pošta. Písničku a přání chci poslat své mamince, paní Aničce Kociánové, taktéž z Kozlovic, která včera oslavila své narozeniny. Milá maminko, posíláme ti touto cestou obrovské poděkování za to, co všechno pro nás děláš. Přejeme ti jen to nejkrásnější, hlavně pevné zdraví a spoustu štěstí. Ať je každý tvůj den plný radosti, úsměvu a zaslouženého klidu. Máme tě všichni moc rádi a sladkou pusu ti posílají tvoje pravnučky Agátka, Sárinka a Anička. Já děkuji Českému rozhlasu Ostrava za zahrání písničky a přeji všem krásný den.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky, paní Slávko, naslyšenou.

0: A před námi je další přání a další písnička dle vlastního výběru. Míříme do Třince, čeká nás tam paní Jarmila. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Marii Vachalovou z Třince Staré Město. Milá Maruško, krásné narozeniny. 80 není málo. Prožit je snad za to stálo. Jsi nejbohatší člověk mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami. A ti těch vzpomínek stále jen přibývá. Ve zdraví, radosti, život ti ubíhá. Do stovky chybí ti jen malý kus. Tak to tu s námi vydržet zkus. K tomu mnoho štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny ti ze srdce přeje celá tvá rodina a manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
0: Já se na vás budu taky těšit a hezký den do Třince. Naslyšenou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A míříme za další písničkou v hudební poště, tentokrát do Karviné za paní Hildou. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Zítra slaví se 89. narozeniny paní Traudy Balasová z Karviné ráje. Dnes ti přejeme všechno nejlepší a nejhezčí. Ať je na ti na světě hej. Dělej jen to, co tě baví. Tvůj velký den se slaví zítra a je čas na oslavu. To ti přeji spolužáci ročník 1937 a za všechny Hilda. A děkuji Českému rozhlasu za prostor.
1: Rádo se stalo, paní Hildo. Mějte krásný den a pozdravujte v Karviné. Naslyšenou.
2: Nashledanou.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A za další písničkou teď zamíříme do Havířova. Volá nám od tama paní Helena. Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den, chtěla bych zatvárat písničku mé dcery. Měla včera 52 roku. Jakub od Kolarovců, přeje mi hodně zdraví, štěstí, lásky a nic v životě nechybí. Přeje to mamka.
0: Krásné přání, my taky přejeme všechno dobrého a hezký den do Havířova. Naslyšenou.
1: Naschle.

Tereza Mašková uzavřela dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli už mě u mikrofonu vystřídá Oskar Hess a začne další interview z cyklu Osobnosti Česka. Ještě předtím zprávy. Pro dnešek se od mikrofonu Ostravského rozhlasu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásné odpoledne na Moravě i ve Slezsku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. Na silnici 1/68 mezi Bystřicí a Třincem začíná oprava protihlukových stěn. Zítra začne výluka vlaků na trati z Frýdlantu nad Ostravicí. Zítra očekávejte také polojasno, později oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice.
4: Moramo sagledat sve činjenice i
5: široko. Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušić z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Na silnici 1/68 mezi Bystřicí a Třincem Oldřichovicemi začíná oprava protihlukových stěn. Řidiči tam musí počítat s omezením. Kromě snížení počtu jízdních pruhů tam bude omezena maximální povolená rychlost. Oprava potrvá necelý měsíc, uvedl dnes mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Stěny jsou ještě v záruce a tak jejich opravu zaplatí zhotovitel. Cestování vlakem z Frýdlantu nad Ostravicí tento týden komplikuje výluka. V úterý 16. června nepojedou vlaky mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm. Od 7 hodin a 45 minut do 17 hodin a 15 minut budou muset lidé přestupovat na náhradní autobusy.
6: Hned ve středu naváže výluka z Frýdlantu do Ostravice. Omezení potrvá až do pátku. Vlaky nepojedou od 8.15 ráno do 11 hodin do večera. Zajištěná bude náhradní autobusová doprava, včetně přepravy jízdních kol. Z Frýdlantu nad Ostravicí František Kuča, Český rozhlas.
2: O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčky ve výši až 120 milionů korun můžou dostat na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard a 100 milionů korun.
3: Počasí.
2: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnost od západu přibývat a ojediněle se můžou vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku se v ulici Příborská u sjezdu z Beskydské srazilo nákladní auto s osobním ve směru na Příbor. Počítejte na místě se zdržením. A jiné dopravní komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny. Číslo znáte, je to 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlické hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylézt na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylézt na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních. Byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru. No ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali, vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí, žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně
2: jsem ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože Já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli dotaci na zaměstnaneckou školku dostali představitelé televize Noé peněžité tresty. Národní onkologické centrum v Motolské nemocnici získalo kolaudaci, otevřít by se mělo na konci srpna. V polském příhraničí se zákazníci bez potíží zvykli na zálohování pedlahví a plechovek. Zítra bude polojasno, později přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leo Žeriška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní však docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
2: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chvályhodnou.
0: Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Projekt za zhruba 4,5 miliardy korun má z většiny pokrýt evropské financování. 8 měsíců po zavedení je zálohování pedlahví a plechovek v Polsku běžnou součástí nákupů. Ve Slezském příhraničí, jen kousek od českých hranic, jsou vratné automaty samozřejmostí a zákazníci si na nový systém zvykli. V Česku zatím vláda se zavedením záloh nepočítá a proti změně dlouhodobě vystupují obce, které investovaly do třídění plastového odpadu.
3: To je zdoličané do ceny napoju.
4: Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu.
3: Že by odziskat ty peníze.
4: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné. Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování pedlahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
4: Odmítavý postoj k zálohování pedlahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Rakousko od dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnost od západu přibývat a ojediněle se můžou vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bohumíně se v ulici 9. května srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě zasahují složky IZS. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Rozhodně buďte na silnicích opatrní, no a doporučil bych vám poslouchat i nadále Český rozhlas Ostrava. Začíná pondělní dobré odpoledne dnes s Lucí Kociánovou a Vítkem Goršanovem. My se na vás moc těšíme, máme pro vás spoustu zajímavých informací a také krásné písničky, které nestárnou. Třeba za chvilku zaspívá Marta Kubišová, ještě před ní Marek Ztracený, a také hodně důležitých informací a zajímavých. Vydáme se třeba do říše zvířat jako každé pondělní odpoledne. Dneska vyrazíme mezi kočkodany. Pozveme vás na minigolf a přidáme i další aktuální témata. Budoucnost modulárních jaderných reaktorů nebo nová autobusová linka v Beskydech. A tak to jsou témata, o kterých dnes jednali krajští zastupitelé. No a na hejtmanství v Ostravě byl i náš kolega reportér František Kuča. A ten za chvilku přijde do studia a řekne nám podrobnosti. Tak ať se vám v pondělí odpoledne hezky poslouchá.

0: Do 20 let by mohly energii v Moravskoslezském kraji vyrábět malé modulární reaktory. Hejtmanství považuje stavbu malých jaderných elektráren za strategickou. I o tom dnes jednali krajští zastupitelé. Detaily už přidá reportér Českého rozhlasu Ostrava František Kuča, který je teď se mnou ve studiu. Františku, vítám tě, přeji dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Krajští zastupitelé dnes schválili deklaraci o tom, že stavba modulárních reaktorů je jedním ze strategických zájmů kraje a chtějí usilovat o to, aby v kraji vznikl alespoň jeden modulární jaderný reaktor. Šlo by vlastně o malou jadernou elektrárnu srovnatelnou s výkonem jednoho bloku Dukovan. Kraj bude hledat a prověřovat lokality, které by byly pro stavbu vhodné. Nejdále jsou v tomto směru Dětmarovice, kde už stojí potřebná infrastruktura, jako je třeba napojení na distribuční síť. Podle hejtmanství je reálné, že by se tam začalo stavět v roce 2035, s tím, že o 10 let později by reaktor už vyráběl energii. Jde o to, že tento průmyslový region, který dříve býval exportérem energie, teď kvůli útlumu uhlí a uhelných elektráren musí brát elektřinu třeba právě pro průmysl odinut. Výstavbu a umístění malých modulárních reaktorů v České republice koordinuje vláda České republiky a ta do roku 2050 plánuje v Česku postavit 10 takových malých reaktorů. No a Moravskoslezský kraj chce dal tou deklarací najevo, že alespoň jeden by měl stát právě tady v regionu.
0: Modulární reaktory, to bylo jedno z témat, o čem dál zastupitelé hlasovali.
1: Hlasovalo se například o navýšení podpory obcím na Osoblažsku a Vítkovsku. Tam kraj navýšil původní částku podpory z necelých 30 milionů korun na 51 milionů, aby bylo možné financovat všechny předložené projekty na rozvoj tamních obcí. A další novinkou je nová autobusová linka, která už od tohoto víkendu bude jezdit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Celkem půjde o 5 párů spojů, které budou jezdit o víkendech a svátcích. Další dva spoje posílí linku z Frýdlantu do Bílé. Spojení nahradí někdejší tubus, který provozovali tamní obce. A to proto, aby motivovali lidi mířící do hor, aby nechali svá auta doma. Obce v letní sezóně dlouhodobě trápí přetížená doprava a také problémy s parkováním. Tyto posilové spoje tam budou jezdit do konce září. Na obou linkách bude platit klasický tarif ODIS a kraj to bude stát něco přes 500 000 korun.
0: Na programu byl také závěrečný účet za loňský rok. Jak tedy Moravskoslezský kraj v roce 2025 hospodařil?
1: Kraji se podařilo snížit plánovaný schodek 4,8 miliardy korun na 21 milionů. Také se podařilo o 500 000 zvýšit plánované příjmy. Celkově zůstalo na účtech kraje na konci roku 9,8 miliardy korun, které se převedly do letošního roku. No a celkový dluh kraje se zvýšil o 160 milionů oproti roku 2024. V současnosti tedy kraj dluží necelé 3,5 miliardy korun.
0: Říká náš kolega reportér František Kuča. Františku, děkujeme za aktuální informace. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Petr Bende nám teď zpíval svoji píseň Láska. Petra vystřídá Věra Špinarová. No a my se za malou chvilku podíváme do ostravské zoologické zahrady. Tam se totiž rozmnožili vzácní kočkodani Hamlinovi. K mláděti se vydáme už za malou chvilku. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pondělní dobré odpoledne. Máme 6 minut před 14:30 a teď už slibovaná Věra Špinarová.

0: Bývalý pavilon primátů v ostravské zoologické zahradě se proměnil na chovatelské zázemí. A právě tady přišlo na svět mládě vzácných a málo prozkoumaných kočkodanů hamlinových. Jak prozradila zooložka Pavla Slavíčková, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové, sami chovatelé se o tomto druhu učí pozorováním.
1: Právě tady pozorujeme ve vašem chovatelském zázemí chovný pár vlastně a velice, velice ostražitou matku. Je to normální, takové až přeostražité chování u kočkodanů?
2: Nemůžu úplně říct, že by bylo jestli normální nebo nenormální. Vlastně samice je velmi pečlivá matka, je to prvorodička a z toho i vychází, že je velmi ostražitá na své mládě. Mládě se narodilo přibližně před 2 měsíci a ona se o něj velmi intenzivně a pečlivě stará, nenechává ho ani normálně jakoby na větší vzdálenosti odcházet, takže má o něj větší starost, než by patrně měla, až zažije třeba 2-3 porody.
1: Proč jsou umístěni tady v zázemí vlastně, v bývalém pavilonu?
2: Prozatím tím, že je to vlastně pro nás stále ještě relativně nový druh, tak právě chceme, aby byl v zázemí. Zároveň je to poměrně klidný druh a o těchto primátech se vlastně ani z volné přírody toho moc neví, takže pro nás je to stále druh, s kterým se učíme pracovat, snažíme se vypozorovat nějaké interakce a samozřejmě je to i poměrně plachý a klidný druh, čili to, že je skryt zatím před zraky návštěvníků, notabene s prvním odchovem, je poměrně zásadní, abychom vlastně potom měli nějaký jakoby dohled, dozor bez nějakých těch vnějších vlivů.
1: Když vlastně tady pravidelně natáčíme o nějakých mláďatech ve skupinách primátů, tak většinou žijí ve větší skupině. Toto jsou tedy samotáři, anebo je to z důvodu prostě toho úspěšného rozmnožení, že jsou oddělení chovný pár?
2: Tohle je výborná otázka. Upřímně řečeno, na tohle ani vědci neznají úplně přesnou odpověď, jak to vlastně v přírodě je. Víme, že se jedna studie, co vznikla, tak tam bylo řečeno, že kočkodaní hamlinoví žijí ve skupinách kolem 5 jedinců v průměru, ale jsou i skupiny, kde jich je 11. Čili my vycházíme z toho, že patrně jsou to páry, nicméně může to být i tak, že vlastně jsou to více samic a jeden samic skupiny. Čili ani tohle není úplně jako jistě známo o tomhle druhu, který je velmi skrytý, že je skrytě, že ve velmi těžkých nepřístupných podmínkách vlastně Demokratická republika Kongo kolem příkopové propadliny a tím, jak jsou tiší a schovávají se v bambusových porostech a tou barvou, kterou můžete vidět, tou olivovou barvou, jsou velmi nenápadní a nevokalizují moc, tak jsou prostě skryti a nejsou tím pádem úplně exponovaní pro vědce.
1: Takže se vlastně pozorováním učíte o jejich chování více.
2: Přesně tak, učíme se pozorováním a vlastně pro nás je dost zásadní, že v těch zoologických zahradách máme a aktuálně se teda nachází v EASE 26 jedinců v 8 institucích, což je opravdu velmi nízké číslo a tohle mládě, které se narodilo před 2 měsíce, má jediné za poslední rok, které se teda v programu narodilo, čili i v těch zoologických zahradách je těch jedinců opravdu málo, čili jakákoliv informace, která o nich jakoby nějakým způsobem se získá právě z těchto institucí a získávána převážně pozorováním.
1: A už jste zjistili, zda se jedná o samečka?
2: Bohužel to stále nevíme, jak už jsme říkali, tak matka je velmi přepečlivá, přeopatrná a vlastně mládě neustále nosí na břiše. Občas ho i pouští na větší vzdálenosti, ale spíše směrem od nás a je těžké vypozorovat, zdali je to tedy samice nebo samec, čili na to se ještě budeme muset počkat.
1: Takže návštěvníci tuto chvíli mládě vlastně neuvidí, budou mít do budoucna možnost nebo můžou se podívat alespoň na fotografie na stránkách zoo?
2: Určitě se můžou podívat na fotografie a co se týká do budoucna nějaké expozice, určitě bychom pro ně rádi něco samozřejmě vybudovali, nicméně vzhledem i k ostatním druhům a k ostatním potřebám zoo, není asi na mě, abych říkala, zdali bude nebo nebude, ale určitě nějaké vizi to je.
1: Dodává Pavla Slavíčková z ostravské zoo. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pondělní odpolední vysílání. Za chvilku s Jirkou Kornem a třeba také se seniory z Vítkova. Ti dnes dokazují, že na sportovní soutěžení není nikdy pozdě. Jak si vedou na minigolfovém turnaji a kdo má vůbec nejpřesnější ruku, to se z našeho vysílání dozvíte už za malou chvíli. Tak rozhodně poslouchejte i nadále.

0: Taky. Písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Minigolf není jenom zábavou pro děti. Třeba ve Vítkově na Opavsku dnes své dovednosti poměřují seniori v tradičním minigolfovém turnaji, který spojuje pohyb, soutěžení a také společenská setkání. Jaká atmosféra na hřišti aktuálně panuje a jak se účastníkům daří, to už nám prozradí náš regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, já tě zdravím, přeji dobré odpoledne a hned mám otázku, kdo dnes na minigolfovém hřišti soutěží a jak celý turnaj zatím probíhá.
2: Krásné odpoledne. No tady na minigolfovém hřišti je přes 40 účastníků právě turnaje a já jenom koukám, jak jsou naprosto dokonalí, protože já, když jsem naposledy hrála minigolf, tak rozhodně to nedopadalo tak dobře, jako tady seniorské týmy, které jedou, jak se říká lidově, bomby. A opravdu jim to jde velmi dobře. Já jsem tady i s paní Olbertovou, což je vlastně jedna z organizátorek tady této akce. Dobrý den, řeknete mi, v rámci čeho se tady tento váš minigolfový turnaj děje?
3: Dobrý den, tady tenhle turnaj jsme na dnešek svolali v rámci projektu Hýbej se s námi. Je to projekt pro seniory, sešla se nás tady skoro 40, jsou to seniori nejenom z Vítkova, ale i z okolí.
2: A děláte pravidelně tady tyto akce?
3: Už po několik roků je opakujeme, jsou to aktivity, které jsou zaměřené především na zdravý pohyb, takže náš projekt potom bude pokračovat dál, budeme mít ještě turnaj v petangu, sejdeme se ještě při společném plavání a cvičení v bazénu do konce roku.
2: My tady nejsme sami, já jsem tady odchytila i jednu z účastnic tady celého turnaje, paní Blažkovou, vy jste z Kružberka. Proč jste přijeli sem na turnaj do Vítkova?
4: No my jsme z klubu důchodců v Kružberku, my jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit, no a samozřejmě jsme přišli Vítkov porazit. Jako.
2: Tak já přeju, aby to klaplo, zatím teda, když se koukám, tak máte dost našlápnuto, to jsou samé jedničky.
4: No to doufáme, snažíme. Víme se, jak můžeme, ať neuděláme si ostudu.
2: Tak já vám všem přeju, ať si to pořádně všechno užijete. A teda možná se uvidíme na nějakém dalším turnaji. Děkuju moc.
4: Taky děkuji.
2: No a jak jste slyšeli, tak turnaj tady v minigolfu pokračuje. Ještě zatím vítěze neznáme, ale já myslím si, že všichni, kdo sem přijeli, tak už takovými malými vítězi jsou.
1: Minigolfový turnaj ve Vítkově na Opavsku dnes spojil sport, zábavu a setkání seniorů z regionu. Tamní atmosféru nám přiblížila redaktorka Petra Pivková. Petro, moc děkujeme za krásný vstup a přejeme hezké odpoledne do Vítkova.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.
5: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočíš.

Řidiče čeká omezení na obchvatu Třince na silnici 1/68. Totiž budou silničáři opravovat protihlukové stěny. Podrobnosti v dalších aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Ty tady budou spolu s Lucí Kociánovou za 3 minuty. Za 3 minuty totiž bude 15 hodin. Teď je připravena Tony Braxton a já vám popřeji i nadále krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Korega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ze státního rozpočtu dostanou míň peněz, než mají letos k dispozici. Silničáři dnes začínají s opravou protihlukových stěn na obchvatu Třince. Maximální cena nafty zítra klesne pod 39 korun, u benzínu zůstává skoro bez změny. Zítra bude polojasno, místy déšť a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
4: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Řidiče čeká omezení na obchvatu Třince. Na silnici 1/68 budou silničáři opravovat protihlukové stěny. V úseku mezi Bystřicí a Třineckou částí Oldřichovice se odlepovaly krycí síťky panelů. Jak doplňuje mluvčí Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic vadu reklamovalo u dodavatele.
5: Zhotovitel bezplatně opraví kosmetické vady, které vznikly vlivem klimatických podmínek, na ekologicky recyklovaný materiál protihlukových výplní. Práce potrvají necelý měsíc, řidiči projedou zúžením bez potřeby objízdných tras.
2: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 1,40 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. A Vířovské dětské centrum Pluto bude od července poskytovat dvě nové služby. Jde o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také o krizovou pomoc. Organizace tak chce působit hlavně preventivně v rodinách, které jsou v nouzi. Podle ředitelky centra Pluto Zuzany Klimšové to může zabránit i tomu, aby dítě nemuselo skončit v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
3: Počasí.
2: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnost a od západu přibývat ojediněle se můžou vyskytnout déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Kunčičkách se za křižovatkou ulic Vratimovská a Bořivojova srazil autobus s osobním autem. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je Jak už víte z našich zpráv, ostravský soud dnes pravomocně rozhodl v případu evropské dotace na zaměstnaneckou školku televize Noe, kterou navštěvovali i děti rodičů, kteří v ní nepracovali. Máme podrobnosti přímo z jednací síně, kde byla naše kolegyně redaktorka Andrea Bertníková. Za chvilku se s ní tady ve studiu setkáme. Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, pondělní dobré odpoledne. Zdraví vás Vítek Goršanov a spolu se mnou třeba Lucie Bílá, Josef Vojtek, skupina Elán. No, bude to hodně, tak ať se vám i v pondělí odpoledne hezky poslouchá.

0: Téměř 3 miliony korun vrátili a svoji chybu uznali. Tak skončil případ představitelů televize Noé, Leoše Ryšky a Petra Kudely, obžalovaných kvůli evropské dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Ostravský krajský soud dnes pravomocně potvrdil dohodu o vině a trestu, která oběma mužům ukládá také peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun. Soudní přelíčení sledovala také naše kolegyně reportérka Českého rozhlasu Ostrava Andrea Brtníková, kterou vítám ve studiu. Andreo, dobré odpoledne.
1: Pěkný den přeji.
0: Tak tedy kvůli čemu se vlastně oba muži dostali před soud?
1: Ano, je to ta školka. Podle evropského žalobce Víta Koupila stáli Leoš Ryška a Petr Kudela před soudem hlavně proto, že v žádostech o evropskou dotaci i při jejím čerpání uváděli nepravdivé údaje, kdo vlastně tu zaměstnaneckou dětskou skupinu navštěvuje. Tady bych udělala takovou odbočku. Ono je rozdíl mezi zaměstnaneckou skupinou a dětskou skupinou. To slovo zaměstnanecká už to má ve svém jádru, v tom kmenu toho, a tam je z toho vyplývá, že tam zkrátka musí chodit děti těch zaměstnanců, a to je ten detail, na kterém stojí vlastně ta kauza. Do zařízení totiž podle evropského žalobce chodili také děti rodičů, kteří pro tu společnost nepracovali. Oba muži podle něj dokonce uzavírali nějaké si fiktivní dohody o provedení práce, aby to celé vytvořilo dojem, že podmínky dotačního programu splňují. Podle něj tam přišlo i kontroly ministerstva práce a sociálních věcí, to vedlo k podání trestního oznámení a vše teda skončilo u toho soudu, tam byla uzavřena ta dohoda o vině a trestu. Vít Koupil ale s druhým dechem říká, že evropské dotace neskončily jinde, že ty peníze se nikde nestratily, nikdo se neobohatil, opravdu sloužily k provozu zaměstnanecké školky. Oba muži, Leoš Ryška i pan Kudela, uhradili tu škodu téměř 3milionovou i úroky, a žalobce dokonce říká, oni svým přístupem ukázali, že se to pochybně uvědomili, vzali si z něj ponaučení, proto teda navrhoval tu dohodu o vině a trestu a ten peněžitý trest, který je docela nízký, těch 20 tisíc pro každého.
0: Ty už si to trošku naznačil, jak na ta obvinění oba muži reagovali.
1: Ono opravdu i v té jednací síni bylo vidět, že to uznávají, že se k tomu vlastně postavili čelem. Já jsem mluvila obsáhle s Leošem Ryškou, to je zároveň katolický kněz, působí ve farnosti v Hermanicích. On uvedl, že tu situaci vlastně přijímá s pokorou a beze snahy se z ní nějak vyviňovat. On mi říkal, že podle něj i chyba člověka o něco obohacuje, a i když je to nepříjemná zkušenost, tak ho, říkám, je to, já jsem teda hodně obohacený, protože opravdu museli splatit tu škodu. Přiznal, že to šlo, že šlo o pochybení, za které on jako statutární zástupce toho telepáče nese odpovědnost. Říkají, že si uvědomují, že došlo k selhání v tom naplnění těch dotačních podmínek, zdůraznil znovu, že nešlo o úmyslné obohacení a že si z toho prostě odnášejí nějaké poučení do budoucna. Ale ještě tam je taková jedna věta, že má z toho i radost, protože tam bylo asi minimálně 10 dětí, kterým dali hezké dětství, hezké podněty, a že to prostě nebylo, ty peníze nezmizely a našli jakési uplatnění v těch dětech.
0: Případ představitelů televize Noé, Leoše Ryšky a Petra Kudely sledovala a podrobně nám teď o něm pověděla naše reportérka Andrea Brtníková. Andreo, moc děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A za malou chvilku vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozveme na výlet do historie starého Bohumína. Pozveme vás totiž na výstavu Spolku přátel bohumínské historie. Říká vám něco jméno Bogun, anebo Oderberg, něco o tom uslyšíte. Výstava připomíná bohumínské jubileum 770 let Bohumína a my na ní vyrazíme už za malý okamžik, než nám dospívá písničku Michal Tučný. Všichni jsou už v Mexiku. Hezké odpoledne.

0: V klubovně Spolku přátel bohumínské historie v domě u Rytíře ve Starém Bohumíně se zájemcům otevřela nová pozoruhodná výstava. Tématem je právě Starý Bohumín, jeho historie, zajímavosti a také tajemnosti. Výstavu připravil starobohumíňák Jiří Spáčil. No a právě s ním se v době příprav pár dnů před vernisáží do klubovny podívala naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Pane Spáčile, v jakých prostorách my se nacházíme? My jsme ve Starém Bohumíně a tohle je prostor,
2: kde sídlí Spolek přátel bohumínské historie. Má za svou dlouholetou činnost, bych řekl 20 let, spoustu úspěšných akcí. Jo, a v této chvíli se připravuje výstava pro starobohumíňáky.
1: Ano.
2: No a vlastně pro oslavu, která by měla být 21.6. výročí 770 let Starého Bohumína.
1: Takže je to vlastně taková retrospektivní výstava, projekt, který připomene rodákům, patriotům, jak vlastně Starý Bohumín žil, jak vypadal, a těm, kteří tuto historii neznají, tak vlastně otevře nové obzory. Tak co všechno se tady dá teda vidět?
2: Je tady možno vidět materiály fotografické, ale bohužel nějak od počátku minulého století, protože předtím fotografie v Bohumíně neexistovala. Je tady pár maleb, do kterých jsem se taky zapojil tím, že jsem namaloval dva obrazy olejem, ale je to moje představa, jak asi Starý Bohumín vypadal před mnoha lety.
1: Jo, my to znamená, se na jeden z nich díváme, tak ho popíšeme trošičku. To je vlastně čas starých dřevěných chaloupek se střechou, dřevěný kostelík, a ta střecha, to je krytí došky. Říkám správně, slaměné došky.
2: To je pouze moje představa, protože z té doby 1256 neexistuje samozřejmě žádná fotografie, žádná malba. Podrobnější zápisek o představě tady toho taky není. Takže je to vyloženě jenom moje představa, jak asi.
1: No a vidíme, tam ústředním motivem je povoz s koněm, další mizí v dálce a míjejí tady ceduly, kde je napsáno Bogun.
2: Ano, Bogun, to je prvotní název tady této osady, jo, kdy se první písemně zmínce zmiňovalo o osadě Bogun.
1: My víme ten zdroj, kde byla v tom 13. století první zmínka?
2: Ano, je to 13. století, je první zmínka v zápise, kdy tady tuto oblast zakoupil nějaký panovník. No a samotný zápis nebo dekret je v Římě v archivu uložený. No a je tam právě název Bogun, který později byl přejmenovaný na Bogun Odeberg, Starý Bohumín město, protože Starý Bohumín byl chvíli město, po sloučení je Starý Bohumín vlastně jako městská část.
1: Tak a já ještě se jenom rozhlídnu, kde je ten druhý obraz, protože jste mluvil o dvou.
2: Ten druhý obraz, ten se ještě bohužel u mě suší.
1: Dobře.
2: Protože já jsem to maloval olejem a olej se delší dobu suší. Takže zatím mám tu jenom jeden, vedle něho přijde druhý.
1: Tak to necháme jako právě takovou vějíčku pro posluchače. Z éry Starého Bohumína, co ještě bychom zprostředkovali z těch archiválí, z těch starých věcí?
2: Starý Bohumín je období na počátku minulého století, to znamená v tom roce 1900. Já bych ho nazval jako období páry.
1: Ano.
2: Tady bylo několik parních strojů. Od parního traktoru přes parní stříkačku, která je vystavena tady v prostorách spolku, až po parní tramvaj. Replika parní tramvaje se v této chvíli dělá a bude umístěna tady na náměstí.
1: My se tady díváme vlastně na jednom tom panelu s koláží historických fotografií. Vy to tam máte, všechny ty páry pěkně při jednom, tak jak se je pojmenoval i s datací, traktor, parník. To muselo udělat spoustu práce, ještě jsou tam staří bohumíňáci, je to rok 1936. Přemýšlím, jestli pózují, anebo jenom tak odpočívají na hraně pole po dřině, kterou odvedli.
2: Víte, v těch 20., 30., 40. letech bylo období, bych řekl, velice pracovitých lidí, protože se dělalo jednak na poli, jednak tady v Bohumíně. Takže mám dojem, že ti lidi spíš byli zachyceni v souvislosti s práci.
0: Na výstavu historických kreseb, maleb, fotografií, artefaktů, zajímavostí a také tajemností městské části Starý Bohumín se vrátíme zase po písničce. A mluvit budeme třeba o starých archeologických nálezech, tak rozhodně i nadále a poslouchejte naše vysílání.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Výstava o starém Bohumíně. Veřejnosti je v klubovně Spolku přátel bohumínské historie přístupná vždy v úterý a v pátek od 15 do 17 hodin. No a otevřena bude i tuto neděli 21. června v rámci bohumínských městských oslav. Pár dnů před vernisáží ve starém Bohumíně natáčela s autorem výstavy Jiřím Spáčilem redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Pane Spáčile, když se ještě vrátíme k těm exponátům, které vy už máte v ruce, co se tak dá přes mikrofon zprostředkovat. Je to tady hromádka, vidím starých fotografií.
2: Ty hromady fotografií, zejména z období počátku minulého století, to znamená z toho roku 1900 až po roky 30. 40. po válce samozřejmě, jo, mám ve svých sbírkách, no a tím se snažím tady prezentovat.
1: Koukám, jednu mám tady v ruce z 56. roku. Jarní náborový běh, je to popiska a je to taková lajna chlapců ve školním věku. Připraveni jsou jakoby ke startu toho běhu. Víte, v které části se nacházíme?
2: Já sám vždy se snažím najít místo, kde to bylo foteno. Mám dojem, že to je místo kolem bývalé a nynější Sokolovny, která je naproti městské nemocnice. No a je možné, ale zatím jsem na fotografii nenašel sám sebe, protože tam jsou děcka, které se snaží nějak zavodit.
1: No ale kdo sem přijde a je odpovídající ročník, je dost možné, že se po krátkém nastudování toho snímku, že se najde.
2: Právě o tom to je, že případní návštěvníci, kteří by přišli se podívat na tu výstavu, mají šanci se možná na některých fotografiích najít.
1: Ještě máme před sebou starý vlastně, nebo to je koláž. Historická koláž ze staré fotografie a je tam název Oderberg.
2: Oderberg,
1: takže to je
2: od slova Odra. No, tento název tady této oblasti, respektive starého Bohumína, byl už od dob Rakouska-Uherska. Později se přidávalo Oderberg štát jako město. No a po sloučení regionu se název počeštil na starý Bohumín.
1: Vy jste tady hrábl do igelitové tašky a vyndáváte pár střepů, které zatím čekají na aranžování v rámci té výstavní expozice. Takže to jsou různé keramické nálezy.
2: To je pár částí keramiky, která se tady, by se dalo říct, běžně nachází při různých výkopových pracích. No a já jsem byl možná trochu naivní, když jsem si myslel, že to bude keramika možná z konce minulého století, ale archeologové, kteří tady dělali průzkum, zrovna v tom místě, kde jsme, protože se tady stavěly nové domy, tak potvrdili, že tyto střepy pocházejí ze 14. 15. století. Takže jsem trochu nabyl na takové radosti, že je tady něco i starého.
1: To je vlastně pěkný kus historie, která se ukrývá tady v těch střepech. Bůh ví, jaký příběh skrývá. Vedle ještě jsou kachle historické. A to jsou asi kachle z kamen starých?
2: To jsou kachle bývalých kamen. Takové pozůstatky z nějakých kachlových pecí, které byly tady v regionu.
1: Tak, no přijďte si prohlédnout, detailně prostudovat spousta zajímavých věcí v klubovně. Výstava směřující ke starému Bohumínu a Jiří Spáčil, který ji připravuje. Ze starého Bohumína Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

O bláznech, tak se jmenovala písnička, kterou nám zpíval Michal Penk. V pondělním dobrém odpoledni Hana Zagorová teď zaspívá písničku o studánce Stříbrné. No a já mám pro vás tip na další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dnes bude Martin Písařík hovořit tak trochu na zdravotnické téma. Budeme se věnovat vzácným alergiím. Tak co v učebnicích nebylo už za malý okamžik.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Město Frenštát pod Radhoštěm rozšiřuje letní výsadbu květin o nová místa. Podrobnosti v dalších aktuálních zprávách v 16 hodin na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a po 16. tradiční pořad plný zábavy Humoriáda. Těšte se. Hezké odpoledne.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ze státního rozpočtu jim dá dohromady o 1,4 miliardy méně. Zítra začíná výluka vlaků na trati z Frýdlantu nad Ostravicí. V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou s katamaránem. Zítra bude polojasno, později přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Cestování vlakem z Frýdlantu nad Ostravicí tento týden zkomplikuje výluka vlaků. V úterý 16. června nepojedou mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm. Od 7 hodin 45 minut do 17 hodin a 15 minut budou muset lidé přestupovat na náhradní autobusy.
3: Hned ve středu naváže výluka z Frýdlantu do Ostravice. Omezení potrvá až do pátku. Vlaky nepojedou od 8.15 ráno do 11 hodin do večera. Zajištěná bude náhradní autobusová doprava, včetně přepravy jízdních kol. Z Frýdlantu nad Ostravicí František Kuča, Český rozhlas.
0: Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Ulice Frenštátu pod Radhoštěm rozářily nové květinové věže. Město zdobí směs muškátů, surfiní, paprskovek nebo třeba lobelek. Kromě tradičních lokalit Frenštát pod Radhoštěm letos výsadbu rozšiřuje také o nová místa, říká mluvčí města Iva Vašendová.
4: Kromě tradičních lokalit budou květinové instalace zdobit například autobusovou zastávku u škol, prostor u vjezdu na městské parkoviště, okolí akvaparku a areál frenštátského autokempu. Proměnou prošla i část Havlíčkovy ulice před budovou městského úřadu, kde jarní výsadbu také již nahradili letní květiny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačno a občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě Komárov v Ostravské ulici se můžete zdržet. Probíhají tam opravné práce, tak s tím počítejte. A my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
1: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší.
1: Ano,
0: než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je, jako je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bez vás, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo, to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, tohleto, a dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
4: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo. Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vybrat. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
5: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
6: Ale ze Skotkama jo, snad.
7: Tak si nějak dohodněte.
8: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
5: Ne, garderoběři.
8: Nenapadat.
7: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
6: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina, tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne teda.
6: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověč, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal, no tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, no, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus nám zůstává na Ačku
1: dvojice. Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch, anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano,
3: dobře.
4: No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní, s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem si to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Libor Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník, scénka taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
12: Smím prosit.
11: No kdyby to šlo, něžněji. Jsem dáma, která se
12: aha, jo? Smím prosit?
11: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
10: No a taková ta konverzace, že jo?
12: Ano.
10: S dámou.
12: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
12: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
12: No jak pokračujte, já už dál nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
12: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dál třeba něco.
12: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: No si jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
12: Máte nádherný dudy.
10: Teď jste mě teda přimrazil.
12: To jsou pravé skotské?
10: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: I Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Tak poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér
0: dost,
2: František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
3: Takže...
2: No, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na nikoho nezapomněl,
5: no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce. Jenom lehce, hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. úplně neuvěřitelné věci. On chrlí krev, on dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr a Pavel. Jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesní jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
3: Dobrý den.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový. Takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže jo.
3: Tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na stárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: No, Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkuji.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju. On je taky docela vtipný, vytaťul.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tom domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovídá na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný. Já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a Fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Hurvínkem
1: souboj.
3: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: trošku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání budu pro tebe, až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Hlust vysílák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá.

0: vstávat. No,
1: to je.
2: Pokud vás tu ještě je.
1: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
1: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
1: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
0: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
0: 160 let.
2: To je on?
1: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
1: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
1: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
1: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
0: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
0: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
0: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
1: Ježi,
2: prosím,
1: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
3: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
4: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
3: Určitě, anebo někde u vody.
4: Přesně tak.
3: Nebo ve vodě.
4: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
3: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezský kraj usiluje o stavbu modulárních jaderných reaktorů. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Dnes začíná oprava ulice na svahu v Bruntálu. Zítra bude polojasno, později déšť a teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Do 20 let by chtěl Moravskoslezský kraj získávat energii z modulárních jaderných reaktorů. Zastupitelé schválili deklaraci, která označuje stavbu alespoň jedné malé jaderné elektrárny za strategický zájem kraje. Modulární reaktor o výkonu jednoho dukovanského bloku by mohl stát například v Dětmarovicích na Karvinsku. Podle hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO jsou v regionu dobré geologické podmínky i dostatek vody pro chlazení reaktorů. Kromě elektřiny, zejména pro průmysl, by produkovali taky teplo.
2: Pokud bychom nebyli dostatečně připraveni a nedeklarovali tu potřebnost a že takový reaktor chceme a řekněme, že ty společnosti, které by jej měly stavět, by se nezařadily na ten pořadník, tak jakmile ty technologie budou dostupné, no tak je potom dalších 10-15 let nepostavíte, protože o ně bude velký zájem po celém světě.
0: Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měli příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 miliardu a 400 milionů korun míň než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, hnutí STAN, KDU-ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Bruntál dnes začíná s opravou ulice Na svahu. Město tam upraví vozovku, chodníky i most. Cesta bude po dobu stavby uzavřená. Ke svým nemovitostem se místní dostanou autem jen v omezeném režimu, a to mezi 16:00 odpolední a 6:00 ráno. Práce potrvají až do 22. září, dodává mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
3: Na staveništi bude zvýšený pohyb stavební techniky a pracovníků stavby, proto by lidé měli přeparkovat svá vozidla mimo prostor prací a zároveň na sebe dávat pozor při pohybu po staveništi. Pěší přístup k nemovitostem bude v maximální možné míře zachován.
0: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rekordem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnost od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážnějších komplikací a nehody zatím žádné nemáme. Pokud ale o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava, je pondělí 15. června, krátce po 17. hodině. Zdraví vás Vítek Goršanov. Nabízím jako každý všední den po 17. hodině na našich frekvencích pořad Den v kraji, aneb to nejdůležitější, co se dnes odehrálo v našem Moravskoslezském kraji. A dnešní témata: v Bašce na Frýdecko-Místecku kulminuje spor obce a části rodičů kvůli ředitelce základní školy. Ztraceného seniora nebo zatoulené dítě odteď budou ostravští strážníci hledat i s pomocí dronů s termovizí. No a havířovské dětské centrum Pluto od prázdnin rozšiřuje sociální služby. Těch témat bude ještě více. V 17.50 nabídneme i předpověď počasí na následující 3 dny nového týdne. No a podrobný souhrn událostí vám přinese naše kolegyně Lucie Kociánová už za malý okamžik. Tak se vám i nadále v pondělí odpoledne hezky poslouchá.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dva drony s videokamerou a termovizí nově používají strážníci městské policie Ostrava. Slouží jim k monitorování celých oblastí nebo k pátrání například po ztracených seniorech a dětech. Jako alternativu ke střelným zbraním strážníci taky nakoupili tasery. Město Ostrava nákup nového vybavení podpořilo částkou 1 600 000 korun. Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou taky jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá do 22. června. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmar Tobolové. Ta se k závěrům inspekce nevyjádřila. Vedení školy má do 20. června přijmout nápravná opatření. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Hryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní však docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu. Bruntál dnes začíná s opravou ulice Na Svahu. Město tam upraví vozovku, chodníky i most. Cesta bude po dobu stavby uzavřená. Ke svým nemovitostem se místní dostanou autem jen v omezeném režimu, a to mezi 16:00 odpoledne a 6:00 ráno. Práce potrvají až do 22. září. V Opavě za necelou hodinu startuje 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 36 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. No a důležitá témata z dneška pro vás máme taky připraveny v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Začala to v lednu fackou Žákovi. Teď chování ředitelky základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku označila za nevhodné a neadekvátní Česká školní inspekce. Proto někteří rodiče žáků, kteří proti ředitelce od začátku roku protestují, žádají po obci její odvolání. Kroky vedení školy šetří také inspektorát práce a protestní plakáty vylepené po obci zase policie.
1: Dívka musí před celou třídou prohlásit, že má menstruaci, aby byla puštěná na WC. Děti jsou za trest stavěny do kouta. Paní ředitelka nechává děti dělat za trest kliky a dřepy. A takových případů je prostě spousta.
2: Matka žákyně 8. třídy Jindra Jirátová odmítá, že by lednová facka Žákovi od ředitelky základní školy v Bašce byla ojedinělým incidentem. Špatné klima ve škole konstatují i závěry z jarního šetření České školní inspekce.
3: Zpráva zároveň uvádí, že tyto skutečnosti se v průběhu sledované výuky projevily na kvalitě poskytovaného vzdělávání. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
2: Říká mluvčí inspekce Anna Brzy Bohatá. Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu písemně odpověděla, že doporučení promítne do fungování školy. Na jednání zastupitelstva požadovalo několik desítek rodičů žáků po starostově nápravu.
4: Tady škola fungovala, ale prostě hoši. Za vás to tady nefunguje, ta škola.
2: Rada obce v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem situaci s ředitelkou probrala, ale sankce jí neuložila. Starosta Břežek přitom ví, že víc než 10 zaměstnanců školy už podalo nebo brzy podá výpověď.
5: Samozřejmě jakási obava tady je, ale zároveň chci prohlásit, že jsem optimista a věřím, že to bude dobrý v škole.
2: Abyste říkal, že za obec, že stojíte na straně paní ředitelky, to platí dál?
5: Já bych si ještě vyhradil s dovolením v klidu přečíst inspekční zprávu a pak budeme dělat nějaké závěry.
2: Školní inspekce dala ředitelce čas do 20. června, pak obec svolá kvůli škole mimořádné zastupitelstvo. Někteří rodiče žádají odvolání ředitelky a pokud neuspějí u obce, obrátí se na ústředí inspekce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji. Dva drony s termovizí mohou nově využít ostravští strážníci. Pomohou jim třeba rychleji vypátrat ztraceného člověka. A není to jediná novinka, kterou městští policisté pořídili. Mluvčí městské policie Ostrava Heleny Badurové se dnes na detaily ptal můj kolega Petr Soukup.
1: Drony plánuje městská policie Ostrava využít především v pátracích akcích po pohřešovaných osobách, tedy především dětech nebo seniorech, zvláště v situacích, kdy se pátrá v zimním počasí nebo v terénu s hůře přístupnými místy, kde rozhoduje každá minuta. Drony budou vybaveny termovizí a nočním režimem, což umožní jejich nasazení také v noci nebo při mlze, tedy přesně v těch chvílích, kdy jsou pátrací akce nejnáročnější. Kromě toho je plánuje městská policie využít i při větších veřejných akcích, kde mohou pomoci včas rozpoznat možná bezpečnostní rizika a zajistit tak efektivnější koordinaci hlídek. Dalším možným využitím jsou pak mimořádné události jako nedávné povodně. No a plánujeme je využít také při preventivních akcích, jako je monitorování nezvyklého pohybu v zahrádkářských nebo chatových oblastech.
2: Předpokládám, že teď s příchodem léta hezkého počasí se právě na zahrádkářské a chatové oblasti více zaměříte.
1: Ano, máte pravdu. Lidé na zahradách tráví více času, ale často podcení základní bezpečnostní opatření, nechávají venku grily, sekačky, nářadí, zahradní nábytek a to bohužel přitahuje pozornost nenechavců. Proto se v těchto měsících městská policie soustředí na zvýšení pochůzkové činnosti právě v zahrádkářských a chatových oblastech.
2: Zpátky do městských ulic, jak v nich poslouží nové tasery, kterými jste také vybaveni?
1: Tasery představují důležitý nástroj při zvládání mimořádných krizových situací právě v městském prostředí. Konkrétně jde o to, že strážníkům umožní účinně zakročit proti ozbrojenému útočníkovi bez rizika, které by představovalo použití střelné zbraně, zejména v husté zástavbě nebo v dopravních prostředcích pro ty nezúčastněné osoby.
2: Ostravská městská policie disponuje novým vybavením. My jsme o tom teď hovořili s mluvčí městské policie Ostrava Helenou Badurovou. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naladěn máte Český rozhlas v Ostravě, posloucháte pořad Den v kraji. A neb to nejdůležitější, co se dnes v našem kraji odehrálo. Koruny Karla IV., tak to je název výstavy, na kterou vás pozveme do Bílovce. V této chvíli finišují přípravy slavnostní vernisáže. Ta proběhne v prostoru Bíloveckého zámku. Kolegyně Petra Havrlanta, ředitele kulturního centra Bílovec, se dnes na podrobnosti ptal můj kolega Vladimír Šmehlík.
1: Výstavu, pane řediteli, charakterizujete v pozvánce jako výjimečnou. Jejím prostřednictvím nakoukneme do české i evropské historie. Co z těch panovnických insignií bude k vidění?
2: K vidění budou korunovační koruny českých králů, zejména Karla IV., ale také jeho syna Zikmunda Lucemburského. A v neposlední řadě bude tady koruna císařská, ta, která je dneska vlastně umístěna v Schatzkammer ve Vídni a která není běžně k vidění na českém území.
1: K vidění budou i modely významných staveb lucemburské éry a iluminované rukopisy. Můžete uvést pár příkladů?
2: Z těch modelů návštěvníci uvidí samozřejmě hrad Karlštejn, hrad Točník, žebrák a taky dům u Kamenného zvonu a mnoho jiných. Nicméně uvidí stav, jaký byl u těchto staveb kolem roku 1420. Co se týká rukopisů, máme zde fantastickou sbírku luxusních replik, rukopisů jako například přebohatých hodinek vévody z Berry, které souvisí s dobou Karla IV. A Václava IV. Je to nejslavnější středověký rukopis světa. Originál je uložen v muzeu Condé v Chantilly ve Francii a vůbec se nepůjčuje a taky se vystavuje snad pouze jednou za 15 let. My tady budeme mít jedinou kopii na českém území a já věřím, že si to návštěvníci užijí.
1: Sázíte na interaktivitu, co si návštěvník vlastně může sám osahat nebo vyzkoušet?
2: Myslíme i na děti samozřejmě. Bude zde psaní husím brkem, budou si moci vyzkoušet ve středověké šatně kostýmy, můžou si i na výstavu zapůjčit, můžou se nám vyfotit u jednotlivých exponátů. Mimo to můžou potěžkat meč, vyzkoušet si plátové rukavice, kroužkovou košili. Těch aktivit bude hodně.
1: My jsme na začátku říkali, že výstava bude tedy na Bíloveckém zámku. Pojďme si to ještě shrnout. Kdy to začíná? Jak dlouho bude trvat?
2: Výstava začíná 19. června a potrvá celé 3 měsíce až do 20. září letošního roku.
1: Koruny Karla IV. Tak se jmenuje výstava, na kterou nás právě teď pozval ředitel Bíloveckého kulturního centra Petr Havrlant.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dětské centrum Pluto v Havířově bude nově poskytovat další dvě služby. V současné době pečuje o děti vyžadující okamžitou pomoc a teď nově přibude i terénní preventivní služba. Na detaily se reportérky Natálie Janiškové ptal v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava kolega Vladimír Šmehlík.
1: Poskytujeme sociální službu odborné sociální poradenství. To se od 30.6. už poskytovat nebude a překlopíme ho do těch nových sociálních služeb.
2: Vysvětluje ředitelka centra Zuzana Klimšová. Aktivizační služba pro rodiny s dětmi bude fungovat ambulantně, ale i v terénu. Pracovnice budou vyrážet do rodin, které jsou nějakým způsobem v nouzi a budou se jim snažit pomoct, aby ta situace nedošla až tak daleko, že by třeba děti z té rodiny mohly skončit přímo v dětském centru Pluto. Taky to bude podpora pro rodiny, které už dítě v Plutu mají nebo měly, aby se to dítě mohlo vrátit do bezpečného prostředí. O pomoc může požádat jakákoliv rodina.
3: No a pro koho tedy je ta druhá služba, krizová pomoc?
2: Ta je určená pro jednotlivce, říká sociální pracovnice Radka Kavuloková.
4: V rámci té krizové pomoci můžeme reagovat na ty situace, se kterými se ty děti i rodiče setkávají. Můžeme v rámci té poskytované pomoci zajistit tu péči i třeba těm rodičům nebo těm dětem, které se ocitnou v té akutní krizi.
2: Já ještě doplním, že při stavbě nového zázemí pro centrum Pluto vznikly dvě budovy. Jedna je určená pro děti a druhá slouží jako kancelářské prostory, ale zároveň to bude také zázemí pro připravované služby, takže jsou tam místnosti, kde se mohou sociální pracovníci věnovat v soukromí dětem nebo rodičům. No a s novými službami také pravděpodobně centrum změní i svůj název. Už by to nemuselo být dětské centrum Pluto, ale nové jméno by mělo být Pluto podpora rodin. Tady ještě organizace čeká na schválení jejím zřizovatelem, a to Moravskoslezským krajem.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesně v 17 hodin a 50 minut v programu nazvaném Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava teď budeme rozmlouvat s meteorology, konkrétně meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu je na telefonu. Paní Marie, já vás vítám ve vysílání, přeji krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jako vždy začneme aktuální situací.
1: Tak aktuálně ještě hodně oblačnosti, teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 až 18 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Na co se máme připravit dnes v noci a jak bude zítra?
1: Tak ta oblačnosti bude v průběhu večera postupně ubývat, takže v noci už bude oblačnosti poměrně málo. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a při slabém větru mohou klesnout na hodnoty kolem 6 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, místy mírný, jihozápadní až západní, mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Tak a zítřek?
1: Zítra ráno a dopoledne ještě bude slunečno, později odpoledne a večer potom bude oblačnosti od západu přibývat, večer se může výjimečně vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia a na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Takové tady bude úterý 16. června. Co nabídnou další dny nového pracovního týdne? Jak bude ve středu a jak ve čtvrtek?
1: Bude se postupně oteplovat, ve středu očekáváme převahu velké oblačnosti, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle se můžou vyskytnout rovněž bouřky, večer potom očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, vítr bude foukat už jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Čtvrtek bude teplejší, bude většinou skoro jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně bude oblačnosti více, hlavně na horách je možnost ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 23 až 27 stupni Celsia. V pátek očekáváme, že teploty budou atakovat 31.
0: Tak na to se těšíme. Meteoroložka Marie Glofáková byla telefonickým hostem pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Díky moc za aktuální předpověď počasí. Krásný zbytek dne a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: A v závěru pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava ještě pozvánka na naše zítřejší vysílání. V něm vám mimo jiné nabídneme novinky, které dopravci spustí v našem kraji s nástupem prázdnin. Už v sobotu začne třeba jezdit vlak Gorol, díky kterému mohou turisté jet poznávat Slezské Beskydy. Jak už zcela jistě víte z předpovědí meteorologů, konec tohoto týdne má být v našem regionu tropický. A my se budeme zajímat o to, jakou kvalitu vody ke koupání má voda na přehradě Brušperk na Frýdecko Místecku. Podle krajských hygieniků totiž byla loni zdravotně nebezpečná. No a zajímavá bude také naše reportáž ze zámku Radoň na Opavsku, který právě ožívá africkým příběhem hraběte Blichera. Na sklonku 19. století se vydal do exotiky na lov lvů, také za vidinou zbohatnutí. Jak se na cestu připravoval, jak vypadal parník, kterým se plavil, i jak nahlížel na africkou kulturu, přiblíží tamní kastelánka už v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1.

0: Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravský soud uzavřel případ dotace pro školku televize Noé pravomocným schválením dohody o vině a trestu. Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Silničáři dnes začínají s opravou protihlukových stěn na obchvatu Třince. Zítra bude polojasno, odpoledne místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Šéfové Křesťanské televize Noé uznali chybu v případu evropské dotace na zaměstnaneckou školku a uhradili škodu. Krajský soud v Ostravě dnes pravomocně schválil dohodu o vině a trestu. Leo Šeriška a Petr Kudela navíc zaplatí každý peněžitý trest 20 000 korun. Do školky docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali, upřesnil evropský žalobce Vít Koupil.
3: Když se jedná o zaměstnaneckou skupinu, tak tam musí chodit v nějakém počtu, které stanovují dotační pravidla, chodit děti zaměstnanců. A to v tomto případě nebylo dosaženo a byla vytvářen určitý zastřený stav, který vytvářel zdání, že se jedná o děti zaměstnanců, přestože to děti zaměstnanců nebyly.
1: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
4: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
1: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Řidiče čeká omezení na obchvatu Třince. Na silnici 1/68 budou silničáři opravovat protihlukové stěny. V úseku mezi Bystřicí a Třineckou částí Oldřichovice se odlepovaly krycí síťky panelů. Jak doplňuje mluvčí Jan Rýdl, ředitelství silnic a dálnic vadu reklamovalo u dodavatele.
5: Zhotovitel bezplatně opraví kosmetické vady, které vznikly vlivem klimatických podmínek na ekologicky recyklovaný materiál protihlukových výplní. Práce potrvají necelý měsíc, řidiči projedou zúžením bez potřeby objízdných tras.
1: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
2: Počasí.
1: Noci a zítra čekáme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnost od západu přibývat a ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Aleje zasahují složky IZS u nehody osobního auta. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava jako každý všední den startuje Ostravská rozhlasová rodinka, tedy půl hodinka vašich písničkových přání. Dnes vás zdraví Vítek Goršanov, no a Vítka vidím i v kalendáři. Tak pánové, kolegové, Vítkové, přejem vám všechno nejlepší. Zaspívá nám kapela Ready Kirken, také ji posílám všem, kteří dnes slavíte narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví. No a pak už to bude na vás, mám tady nějaká písemná přání, zhruba tři, a snad stihneme i jeden nebo dva telefonáty. Tak pojďme na to, Ready Kirken jsou připraveni a já vám přeji krásné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A před námi je první dnešní přání, které k nám zamířilo z městského klubu seniorů z Karviné ráje ulice v Aleji. Dnes slaví krásné narozeniny členka tohoto klubu, paní Marie Štrbová. My jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a posíláme pěknou píseň od Věry Špinarové.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Vážená redakce, píše se v dalším e-mailu, který dorazil do pondělní ostravské rozhlasové rodinky. Chtěl bych vás požádat o písničku pro paní Danielu z Nového Jičína. Často u vás nechává zahrát svým blízkým a známým a přeje si písničku od Veřovické Galičky. My jí tímto děkujeme a považujeme ji za svou věrnou faninku. Také víme, že nedávno oslavila své krásné narozeniny a taky přejeme i do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu. Prosíme, aby paní Daniela poslouchala a měla radost z našeho přání a písničky od Galičky, kterou jí vyberete. Tak paní Danielo, věřím, že posloucháte. Já jsem si dovolil vybrat takovou typickou veřovickou Javorník. Javorník, tak ať se vám líbí, moc vás zdravíme a děkuji za odvysílání. Podepsán pan Radek Tubista a celá Galička.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je tady poslední dnešní e-mailové písemné přání. Dobrý den, moc bych vás chtěla poprosit o písničku, píše nám paní Kateřina Hanáčková. Písnička bude pro novomanžele Křenkovi, kteří si vybrali 13. červen, aby si řekli své ano. No a vybrala jsem váš pořad, protože naši prarodiče byli vašimi věrnými posluchači a věřím, že by vybrali píseň Překrásné Valašsko a měli by z ní velkou radost. Tak paní Kateřino, moc děkujeme za hezké přání a Valaška hraje a zpívá novomanželům Křenkovým.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

0: dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží. A radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.
1: Posloucháte pondělní ostravskou rozhlasovou Rodinku a dneska stihneme ještě i dva telefonáty. Ten první je právě teď tady před námi. Volá paní Daniela z Nového Jičína, o které dneska byla řeč. Já vás zdravím a vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pane Vítku, já vám přeju vašemu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovního úspěchu.
1: Moc vám děkuji.
2: Chtěla poděkovat tomu pánovi, který mě tak krásně psal, aby ano. se jim dařilo, aby měli úspěchy s tou dechovkou a že jsem jejich faninka.
1: Tak to je krásné.
2: To je všecko.
1: Galička tedy ještě dnes jednou na vaše přání, pane Danielo. Mějte se hezky. Veřovským muzikantům pouštíme tuto písničku a zase se někdy budu těšit naslyšenou.
2: No, dobře, ještě jsem chtěla paní Elišce popsat hodně zdraví a Argoškovi. No.
1: Určitě budou rádi. Děkujeme moc a mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Děkuji moc.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Končí pondělní ostravská rozhlasová rodinka. Teď si dáme dobrý kafe od Lucie Bílé. Možná si nějakou takovou pozdně odpolední kávu právě vaříte a za chvilku se zaposloucháte do pořadu Muzikanti hrajte. Ten začne o 6:30 a dnes si v něm poslechneme lidové písně z Jižní Moravy, z Podluží, východního Slovenska a také z Valašska. Už se na vás těší můj kolega Zdeněk Tofel a já vám popřeji krásný poslech a příjemný pondělní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: na čase být.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte si poslechneme lidové písně z jihomoravského Podluží. Vybíráme z CDčka zpěváka Vojty Račického z Dolních Bojanovic Vzpomínky a poděkování, které vyšlo roku 2001. Prvně zazní duet Vojty Račického s Františkem Fatinou v písni Hodonín je pěkné město. Následuje série pijáckých písní Vínečko jak višňa a Píjali píjali v podání Vojty Račického. A do třetice to bude Verbuňk Až já půjdu v solovém podání Vojty Račického. Zpěváky doprovází brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů v hudebních úpravách též bývalého cymbalisty Brolnu Jaroslava Jakubíčka.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava máte naladěn pořád Muzikanti hrajte. Vydejme se za lidovou písní a hudbou na východní Slovensko. Z bohatého repertoáru Orchestru ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě vybíráme rusínské písně, které se těší u nás veliké oblibě. Písně A mý milý Robitny a Veseloste moja zaspívají Žaneta Jarabinská a Josef Andraščík. Hudební úprava je dílem koncertního mistra vynikajícího houslisty Petra Párničana, rodáka z Vigláše na Podpolaní. Následuje píseň Čio to porobci Rubaňami idu v pěveckém a hudebním podání ludové hudby primáše Stana Baláža z Ráslavíc. Balážovci koncertují u nás velice rádi a úspěšně. Vzpomeňme například jejich vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici roku 2015. Tehdy obdržela ludová hudba Stana Baláža ocenění Laureát Strážnice 2015 za vystoupení na stadionu Zahrada v mém autorském pořadu se Strážnicí 70 let na společných vlnách nebo v témže roce 2015 na Mezinárodním festivalu v Souznění. Závěrem východoslovenského okénka zazní série písní Jagem hory hájom a hora hora horovatáším. Zaspívají Žaneta Jarabinská, Mária Mačošková, Anna Poráčová a Josef Andraščík. Hudební úpravu napsal koncertní mistr Petr Párničan, který orchestr ludových nástrojů Slovenského rozhlasu z Bratislavy umělecky řídí, ale nyní už duet Žanety Jarabinské a Josefa Andraščíka.

Závěr pořadu Muzikanti hrajete patří dnes etnoregionu Valašska. Všechny snímky byly natočeny v našem hudebním studiu S1. Série svadební z Valašské Polánky v úpravě cymbalistky a umělecké vedoucí kapely Soláň Moniky Kovářové zazní v podání členů cymbálové muziky Soláň, hrající ještě s primášem Lukášem Španihelem. V písni Napůlčiná Jarmek byl, kterou upravil Jan Rokita, uslyšíme pěveckou skupinu Blaženky a Ensemble Flair s primášem Petrem Valou. A valašské špásovné točené zaspívají členové souboru Bača s Valašskou Mezříčí. V hudební úpravě Honzy Maliny zahraje cymbalová muzika Kotár s primáškou Vlaďkou Hrubešovou, též známou tvůrkyní valašských krojů. Klidný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinilu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Hodina.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.

0: Rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
1: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
2: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
1: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
3: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
1: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonil budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, k ránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl, ještě to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo, jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc, jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 jste během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: No.
3: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: Ale tak teď už jsou starý a
2: velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka spíš, jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost.

0: veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
1: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
2: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
1: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
3: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo Povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt. Počasí. V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přeháňka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, s paběrky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomasa Jonathana Jacksona, Stonewall Jackson, mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem, otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří

0: kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatý Hall a Já smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Marylou.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashville. K elitě katalogu Stonewall Jackson patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitprádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nešvil nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohli vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň.

0: a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalista Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlednutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy u Zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 tisíci muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusati několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát v roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uvedl a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do hůti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz a kor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého Červojiše na Červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Márovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný, v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotli bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paraguajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les dolehá až k vodě. Máte na lodi dost paraguajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje, a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy, no, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích, téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon. Teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy, a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to a on ploval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni. Všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi. Teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky.
2: Že jo? To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá. Zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, u známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Mm. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky, my jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Vítkovic. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové
1: mobily
0: jasné.
1: Mobily do školy, já bych řekla, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé, a to se velice těžko odhaduje, a pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Mm-hmm. Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněno.
1: To bylo hlavně úrazy, srdce byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnul a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz.
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... Jo. Děkuju.
0: Jo, dobře. Já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Peťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás, do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidně to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
0: se pýtali? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc.
3: Do počutia.
0: A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napřímo? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte do jedné hodiny, máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte,
2: no jo.
0: Jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvážit, ale samozřejmě pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti. Teď vzpomínají na to, dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosicené, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to měli tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, když mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bouslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a na to, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, že Štěpi, to asi neuděláš kříž, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník řekové, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po dva, čtyři, po páté, ne? Po páté, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano. Plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Mm-hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako. Ano.
0: No,
2: ta druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako teď přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin. Když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. A jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko. Proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno. Jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal: dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše: no, mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto, Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června, to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanu, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do 1 hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase pod... Víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam, já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže no, takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla, odsamcať, podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschle.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Já takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak mám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To jsem si úplně, to mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás, do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusky, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova, to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjená.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice a tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální a vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon a případně od kolika let. Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítí se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. A měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám teda, nebyl asi proto, ale já bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuly učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy a to mě bavilo.
2: To já jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že ve vyučování mobily budou vyplány. Samozřejmě, jak ty dětskou přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, než odevzdávat telefony, bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku. Dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Vára. Tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho. A i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrála, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně tam to někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zvýpám, že jo.
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá zvýpám i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel mě to povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak,
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to možné.
1: Takže je to špatný, když si telefon je rušit, když učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: Jo. Já jsem ještě jenom chtěl říct, jestli slyšíte.
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. A to se používala svých doučata. A oni to tak dělali a někdy se nic přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to máš chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Ha. Dobrý večer, Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se a tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škôl na mobiloch, niektoré skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť A zakázať to vyslovene, povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa céry pýtali, Ježišmarja, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného, teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mám zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto tu deti využívajú na pohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No, takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické a neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšanie, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježišmaria, už prišiel sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Děkujeme i já děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45
0: rokov. Tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Počuji Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíce.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jojo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedá představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo to je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to mám velice rychle.
0: Jenom mi řekněte vaše jméno, abych věděl.
1: Tady Marie Skrkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvaný dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozoroval, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. A já se to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte? Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký a toho hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vzdrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klepky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe

dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla Sena Rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak povšechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned se zmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovu rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.